0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe ven.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v vetrenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Hra.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které miluješ.

Jazz. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hity, které milujete.

0: pondělní ráno, probouzíte se do nového pracovního týdne. Datum 13. července, sice je tam ta 13., ale já si myslím, že nám dneska přinese štěstí. Jinak, přátelé, já vás moc zdravím z Rádia Čas, hrajeme hity, které milujete, to už dobře znáte a jste většinou zvyklí, že jsme tady ve dvou, že je tady se mnou můj kolega Ráďa, ovšem od dneska nedorazí, nepřijde, protože si užívá zasloužené dovolené. No a já mám nařízeno od našich režisérů, kteří nás přenášejí taky na televizi Relax každý všední den mezi 6 a 8, že mám mluvit sama za sebe dlouho. Což teda nevím, jestli budu schopná splnit celý tento týden, protože, jak se tak říká, já jsem většinou se vším rychle hotová, tak doufám, že mi taky pomůžete, že mě v tom nenecháte a že třeba přes WhatsApp se spojíme. O tom všem už za chvilku po 6. hodině, ovšem teď aktuální zprávy má Martin Fabík.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Řidiči, stále mějte pozornost ve Zlíně, v ulicích Vavrečkova 60. a 20. Komunikace je zde dočasně uzavřena kvůli požáru domu. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní v Hodoníně v obci Kyjov. Světelná signalizace je mimo provoz. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější.

vítá Martin Fabík. V Česku ovlivňuje horké počasí kvalitu pitné vody. Kvůli vedrům a častým bouřkám musí úpravny pracovat na plný výkon a způsob čištění během dne několikrát měnit.

0: ect studenou vodu.
1: Morava aktuálně.
0: Rožnov pod Radhoštěm rozšířil možnosti pro zodpovědné venčení psů. Více nám sdělila tisková mluvčí Adéla Kousalová.
2: Zásobníky byly umístěny především do lokalit, kde je podle městské vyhlášky povolen volný pohyb psů. Jedná se o dvě místa na Lázu, Koryčanské paseky, Lesní, horní část městského parku a Písečnou. Chceme majitelům psů vytvořit co nejlepší podmínky pro zodpovědné venčení. Věříme, že dostupnost sáčku přispěje k čistším ulicím, parkům i dalším veřejným prostranstvím.
0: Sáčky jsou pro majitele psů zároveň zdarma také na městském úřadě na Masarykově náměstí. Karvinská poliklinika bude mít nové ordinace i lepší.

0: budou vstupní hala a na podzim začne také rozšíření parkoviště.
1: Rádio Čas Sport.
0: Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Česká tenistka porazila ve finále Karolínu Muchovou a získala svůj první grandslamový titul. O vítězce rozhodla až třísetová bitva, ve které Nosková uspěla 6-2, 5-7 a 6-3. Ve druhém setu odvracela několik matchbolů, ale závěr zvládla a slaví největší úspěch kariéry.

Dobré ráno vám zvon Rádia Čas přeje také Lenka Líšková, dneska taková osamocená, mimochodem i spálená z víkendu. Tak jsem si říkala, abychom ten začátek tak nějak nepřepálili, přece jenom první pracovní den pondělí, tak jaký byl váš víkend, co jste zažili, kde jste byli? Mně to připeklo v Brně, prosím vás, já jsem se zapomněla natřít a normálně mám úplně červeno a zase se oloupu. No jak to máte vy, kde jste byli, co jste dělali, klidně mi napište na 776612800. To je náš WhatsApp. No a už za chvilku se podíváme na to, kdo má dneska svátek, komu budeme přát a taky na ty největší novinky, které tenhle víkend přinesl. Krásné ráno!

6.08, to je aktuální čas, pondělí 13. července, ladíte Rádio Čas a samozřejmě hity, které milujete. A já jsem velmi ráda, že jste vzhůru už takhle brzy, stejně jako já, protože mi píšete na náš WhatsApp. To teda nebyla oficiální otázka dnešního dne, co jste dělali o víkendu, ale přece jenom tak jako na rozpálení a rozjetí toho týdne si myslím, že je fajn to tak nějak zrekapitulovat. Tak Peťa mi napsal, grilovačka na zahradě, pivko, párek, pohoda, to prostě jistí. Tak musím říct, že jsem to měla tak nějak podobně. Byla jsem u babičky ve Veverské Bytýšce a taky jsem grilovala, ale sama sebe. No tak taková pohoda to nebyla. No a Maruška mi napsala, že koukali na Wimbledon a to je opravdu událost tohoto víkendu, protože bylo české finále, což se snad nikdy nestalo a proti sobě se utkali Linda Nosková a Karolina Muchová. No a Linda Nosková si odnesla titul na Wimbledonu a musím říct, že je to takové jako příjemné a pěkné taky proto, že Linda pochází ze Vsetína, takže to je tady u nás v okolí, takže asi dobrý ročník, no. Gratulujeme samozřejmě z Rádia Čas. No a komu ještě pogratuluju dneska, tak to je samozřejmě dnešní dáma dnešního dne. Já jsem si to nemohla odpustit, no.

Jitka slaví dneska svůj svátek. Mimochodem, já jsem až teď zjistila, že vlastně tahle píseň je o rozchodu a že jí ta Maruška Rotrová říká, hele, prostě kašli na něho, pro jedno kvítí, slunce nesvítí, pojď s námi zapařit, prostě najdeš si někoho jiného. No tak taková hezká píseň s poselstvím a samozřejmě všechno nejlepší z Rádia Čas taky všem markétkám, které dneska slaví. Yeah.

6.16, takže takový ďábelský čas, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete při pondělku 13. července. No a samozřejmě všechno nejlepší všem markétkám. Mimochodem, zjistila jsem, že každý kalendář uvádí trošku jiná jména. Někdo tam má jenom markétku a u nás v kalendáři tady na Rádio Čas, tady na mém stole je taky Margita, takže i margitkám samozřejmě přejeme všechno nejlepší, pokud dneska slavíte. No, ten víkend uplynulý byl opravdu velmi bohatý, nejenom co se týká tenisových úspěchů, ale taky Guinnessových rekordů. Guinnessův rekord se týká právě tohoto muže Pitbulla, zpěváka Pitbulla, který na svém koncertě v londýnském Hyde Parku vytvořil právě nový rekord. A schválně tipněte si v čem. Já jsem si říkala, no tak to bude nejdéle hrající umělec, největší koncert, nejvíc lidí na koncertě. Ale ne, přátelé, on zhromáždil nejvíc plešatých lidí na jednom místě. Celkem 22 141 fanoušků právě dorazilo na tenhle koncert v plešatých čepicích, takže nemusíte se bát, on se kvůli tomu nikdo neoholil, ale opravdu uznávaly se ty plešaté čepice, kterou si mimochodem Pitbull taky sám nasadil, aby splnil všechna pravidla. Pokud by vás tenhle rekord, který podle mě je vidět až z vesmíru, že se to tady někde leskne, tak pokud vás zaujal a chtěli byste se ho zúčastnit taky, tak dobrá zpráva je, že už 26. července Pitbull dorazí do Česka, takže uvidíme, jestli náhodou bychom tady nemohli překonat, co? Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No, já se tak dívám do kalendáře a vypadá to, že dnešní den je spojen taky s kameny, protože je Mezinárodní den kamenů. Přemýšlím, co by to tak pro nás mohlo znamenat. No, asi si to ještě nechám projít hlavou. Každopádně to datum 13. července je spojeno taky s horoskopy, tedy s tím, co se píše ve hvězdách, a na to je odborník na Rádiu Čas samozřejmě jenom Milan Gelnár.
1: Pondělí bude hodně náročné, a to díky dopadům značně emotivního průběhu předchozího týdne. Prosazovat se bude potřeba maximálně využít úspěšných zahraničních aktivit, ale také nutno zachovat chladnou hlavu, akorát pokud možno prakticky, pragmaticky. Co se týká jednotlivých znamení, tak obům se bude dařit mít věci pod kontrolou. Střelci se zaměří na rodinné záležitosti a berani mohou pociťovat větší vnitřní neklid a sklony k výbušnosti. Býkům bude v majetkových záležitostech velmi pomáhat intuice. Panám se mohou dít emočně zásadní věci a kozorozi se ocitnou pod tlakem povinností. Vodnáři budou kreativně řešit domácí zázemí. Blíženců bude všude plno při diskusích a váhy skvěle diplomaticky urovnají každé napětí. Hradci budou zaplaveni intenzivními emocemi a myšlenkami. Štíři narazí na nutnost transformovat staré dohody a ryby najdou klid v tichu domova. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
0: Milane, promiň, já už jsem tě nechtěla přerušovat, když jsem tě jednou pustila. Každopádně vy, co posloucháte pravidelně ráno, tak víte, že jsem Milana ochudila o podkres a o takové velké antré, kdyby se ozvalo horoskopy na Rádiu Čas. No, to se možná bude teď dopoledne trošičku stávat, protože jak tady není Ráďa, tak já jsem u toho pultu sama, takže občas odkliknu něco, co tam nemá být, anebo co má, tak na to zapomenu. Ale to vůbec nevadí, já myslím, že to ráno společně zvládneme a svat to svatě na holý pupík tady teď slibuju, že v příští hodině, Milane, ti udělám takové antré, že na to do smrti nezapomeneš.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pohodové ráno, já doufám, že se ho užíváte, i když je první pracovní pondělí, 6.27 aktuální čas a s vámi Rádio Čas. No a dneska, dnešní téma, já myslím, že je ten nejvyšší čas ho vykopnout. Bude takové, já bych řekla, hodně typové, že dostanete hodně typů, ale taky trošku uplakané, protože se vás dnes po celý den ptáme na to, u kterého filmu nejvíc pláčete, nebo vždycky zaručeně zapláčete. Já, když jsem nad tím tak přemýšlela, tak jsem si říkala, že to musím říct prostě Písní.

0: No tak jako. Tak jako. Když DiCaprio, Leonardo DiCaprio jde dolů pod vodu, holky, kdo jste na tom byli v kině, kdo neplakal? A kdo říká, že ne, tak mu to nevěřím. Každopádně, jaký film rozpláče zaručeně vás?
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: No, tak nad mými technickými zkušenostmi a schopnostmi taky dneska asi zapláčete, takže mi tam letěla reklama. Každopádně já to chci dokončit, nad kterým filmem vy pláčete, protože tohle téma je dnešní téma na rádiu Čas po celý dnešní den a vy už mi krásně píšete taky na našem Facebooku v Rádia Čas. Kristýnka píše Hachiko film, to jsem teda neviděla, takže to je zajímavé. Vendulka, Válečný kůň, Gump, Psí poslání a teď Město andělů. Tady Peťa píše, že ten pravidelně pláče u zpráv, ano, to taky chápu. No a Šárka zase u všeho já jsem prostě plačka, ale nejvíc u Hříšného tance. No takže Facebook opravdu frčí. Teda Hříšný tanec musím říct, že mě zatím ještě jako nerozplakal, ale až ho uvidím asi po 60., tak možná zapláču. Každopádně, co vy, u kterého filmu vždycky uroníte slzu, buď tedy už ten zmíněný Facebook, anebo náš WhatsApp 776612800, pošlete mi tam zprávu a nebo klidně nějakou hlasovku.
6: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
7: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Krásné ráno vám všem, kdo se probouzíte u rádia Čas a hitů, které milujete, no a dnešní den je ve znamení hitů těch filmových, tedy těch filmů, u kterých se zaručeně rozpláčete. A já jsem moc ráda, že hned nejenom, že je Facebook v plamenech a ve spoustě filmových názvů a typů, co si můžeme třeba večer pustit, abychom si zaplakali, ale taky WhatsApp ožil hned. Okamžitě, jak jsem to řekla, tak hned WhatsAppoví začali psát na 7766 12800, z čehož mám samozřejmě velkou radost. Peťa napsala, dobré ráno, mě zaručeně rozbrečí duch, anebo Schindlerův seznam. A to teda podepisuju třikrát. No a ještě tady mám hlasovou zprávu od Vladěnky.
1: Dobré ráno vám do rádia i všem časákům. Hlavně tobě, Leni, abys to tam dneska všechno a celý týden zvládla sama, ale jinak k tématu dnešnímu, který film je rozpláče, zaručeně, tak kromě Titaniku je to Hříšný tanec a Duch. Ty dva filmy mě taky jo, a ještě potom Cindy. To jsou takové další tři dojaky, které mi rozpláčou. Hezký den všem, Vlaďka.
0: Vladěnka, to
1: dobré
0: je takový...
1: Dobré ráno vám.
0: To je takový tým Patrika Swayzeho, že jo? Všimli jste si, jo? Jakmile někde se ochomítne Patrik Swayze, tak je to na kapesníky. Já to úplně chápu. Co vy a vaše filmy, u kterých pláčete, Facebook nebo WhatsApp 7766 12800, moc se těším na vaše zprávy a nebo na hlasovky. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

Já se musím přiznat, že vždycky, když čtu takovouhle zprávu, tak mi běhám ráz po zádech a říkám si, kdo jste neviděli Terminátora, tak se na něho rychle podívejte. Jinak ladíte Rádio Čas, ty, které milujete, a podíváme se letem světem internetem. Protože si tak představte, že jdete po ulici někde v čínském městečku a místo toho, aby k vám přišel takový nějaký muž nebo žena oděná tak nějak neúplně příliš vábně a řekl, nemáš nějaký drobný, tak potkáte robota, který klečí na ulici se sepjatýma rukama a žádá právě kolem jdoucí o almužnu na pokrytí účtů za dobíjení elektrické energie. Jo, ten robot má před sebou cedulku, nemám peníze na nabití a můj život je v ohrožení. Potom tam má QR kód a vy mu můžete takhle přispět, aby se náhodou nevypnul. Jestli vám to přijde jak z nějakého sci-fi filmu, nebo že to není možné, tak opravdu je. Tohle se stalo v Číně. Nakonec se ukázalo, že to byla velká PR kampaň právě výrobců těchto robotů a že chtěli tedy upozornit na nový model. Každopádně ne úplně každému, to bylo po chuti a košer. A teda musím říct, že i já jsem si tak říkala a klepala jsem si na čelo a říkám si, kdo teda přispěje na takového robota. A navíc se v diskuzích teda začaly objevovat i hlasy, že v té moderní době opravdu už není v bezpečí vůbec nikdo a že umělá inteligence brzy připraví o práci dokonce i žebráky. No tak nevím, no. Hele, já říkám, přátelé, podívejte se na Terminátora, jo, a potom prostě si řekneme, ne, vypneme to a vrátíme se zpátky k tužce a papíru. Já bych byla pro. Rádio.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Je mi úplně jasné, že vy, kdo ladíte Rádio Čas úplně od rána, od té 6. hodiny raní, tak už jste nachystaní s tuškou a papírem u rádia a chcete vědět první slovo naší tajemné věty, protože i dneska hrajeme o skvělé vstupenky, tak jako celé léto hrajeme o skvělé vstupenky na letní akce, tak i dneska se podíváte za kulturou, i když teda za kulturou, u které se budete hodně, ale opravdu hodně bát. Já jsem se na to schválně dívala na nějaká videa a vypadá to nádherně, protože umělci jsou naprosto skvělí, úžasní, profesionální, jde jim to krásně, ale já jsem měla taky strach z klaunů, takže nevím, jestli bych to dala, ale vám věřím. O čem je řeč, o co dneska hrajeme, tak jsou to dva vstupy na hororový cirkus, Ohana, horor cirkus, který zavítal i do Ostravy na Svinov a 9. srpna, pokud se nepletu, tak budou mít další show. No a právě dva lístky na tento hororový cirkus můžou být vaše, když poskládáte naši tajemnou větu. Ten princip je pořád ten stejný. Od rána do večera poslouchat Rádio Čas. Vždycky každý z nás vám řekne jedno to slovíčko té tajemné věty. A jakmile ji poskládáte a odpoledne se dovoláte holkám do vysílání, tak dva lístky právě na tento hororový cirkus dneska můžou být vaše. No a to první slovíčko, abyste ho měli tady pěkně na talíři, je rádio. Takže první slovo dnešní tajemné věty je rádio. No, držím vám pěstě.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Tak když spolu spíme,

0: Já jsem teď zjistila, že to mám úplně stejně jako Klárka. Rádio Čas s vámi takhle při pondělku. No a dneska se vás ptáme na to, u jakého filmu zaručeně vždycky brečíte. A Klárka napsala teda seznam, který já můžu vyloženě podepsat. Žiláry, Schindlerův seznam, Babička, Forrest Gump. Toho je, já se rozbrečím i u Znělky na večerníček. Na filmy vyloženě hluboce smutné, jako Zelená míle, Chlapec v pruhovaném pyžamu, takové, kde trpí zvířata nebo děti, na ty nekoukám vůbec a nemůžu. A já to teda úplně chápu, protože třeba Chlapec v pruhovaném pyžamu, to teda... Já jenom si na to vzpomenu a už mi běhá mráz po zádech a fakt natahuju, jo. Šárka zase píše, že pláče úplně u všeho, protože je totální plačka a Pavli, brečela jsem včera u filmu, než jsem tě poznala. No tak to je taky, že jo. Já si někdy říkám, jestli ti tvůrci to nedělají tak nějak prvoplánově, že si říkají, jo, tohle natočíme, to se bude líbit, u toho se bude nejvíc plakat, protože některé ty příběhy, to je jako vyloženě, že vyloženě dojáky. No a co vy, jaké jsou vaše tipy na filmy, u kterých si třeba večer zapláčeme, tak klidně pište na náš Facebook, ze kterého mimochodem jsem právě četla tyhle krásné příspěvky, protože tam to totálně žije. A nebo mi nahrajte nějakou hlasovku na náš WhatsApp na 776612 800. Moc se na to těším.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
3: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
4: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
5: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
4: Protože si pořádně manžel vrznul.
6: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
5: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
4: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Jarmilka mi píše na WhatsApp Rádia Čas. Dobré ráno, Leničko. Já jsem vůbec plačka u většiny romantických filmů, ale u filmu Máma jsem brečela jak želva. Kdo ho viděl, tak mi dá za pravdu a moc zdravím, Jarmila. Jarmilko, já jsem ten film neviděla a víte proč? Protože já jsem viděla jenom trailer a už u toho jsem plakala. Tak jsem si říkala, to já si nemůžu udělat. Každopádně vím, že je hodně ceněný a že opravdu, myslím, že měl i nějakou nominaci na Českého lva, pokud se nemýlím. Každopádně film Máma, tedy tip od Jarmilky, jak si dneska večer zaplakat. Mimochodem, to je téma taky dnešního dne na Rádiu Čas, u kterého filmu vždy zaručeně pláčete. No a abyste nezaplakali, tak bych teda doporučovala se podívat taky na náš web časradio.cz, protože lístky na náš megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně, tak ty nejlepší místa už jako byste nemuseli chytnout. Takže teďka během zpráv na to klidně mrkněte. Martin Fabík už je tady.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festival.

0: Jdou po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Aktuálně buďte opatrní na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Stojí zde porouchané vozidlo, může hrozit zdržení. Stále mějte pozornost ve Zlíně v ulicích Vavrečkova 60.

0: My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: České dálnice a silnice čeká více kontrol kamionů. Ostravské centrum Rejus dává knihám nový život. V Brně se chystá nová dopravní služba. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Na českých dálnicích

0: Zaměří se především na hlavní tahy a místa, kudy jezdí turistická doprava. Kontrolovat budou přetížená vozidla, technický stav a dodržování povinných přestávek. Cílem je zvýšit bezpečnost na silnicích.
1: Morava aktuálně.
0: V ostravském Reus centru dostávají tisíce knih nový život. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
2: Centrum vrací do života předměty, které tak nekončí v odpadech. Zanedbatelná není ani sociální hledisko, ceny jsou nastaveny velmi vstřícně a jsou přínosem pro lidi s omezeným finančním rozpočtem. Největší zájem mají zákazníci centra o dětské knihy, následují kuchařky.
0: Toto místo se tak stalo vyhledávaným prostorem pro čtenáře a vybrat si může opravdu každý. Na Brněnsku se chystá nová dopravní služba. Nahradí dosavadní senior bus a využít ji budou moci všichni lidé, nejen seniori. Cestující si jednoduše objednají jízdu a spoj je odveze mezi zapojenými obcemi za běžnou cenu. Pomoci má hlavně tam, kde chybí pravidelné spoje. Zkušební provoz začne v srpnu.
1: Rádio Čas Sport.
0: Sigma Olomouc získala nového brankáře. Do klubu přichází 20-letý Antony Pavlesič z Chorvatska, který v minulosti působil také v Bayernu Mnichov. Vedení klubu věří, že se mladý golman stále bude zlepšovat a pomůže týmu v dalších sezónách.

0: další za hodinu. Radio Jazz. Hity, které milujete.
1: Radio Jazz. Hity, které milujete. Krásné ráno, zvon Rádia Čas vám ještě stále přeje Lenka. Máme 7 hodin a 6 minut k tomu aktuální čas. No a dneska slaví všechny Markétky a Margitky, takže ta samozřejmě takhle při pondělku 13. července přeju všechno nejlepší. No a už za chvilku se podíváme na vaše zprávy. Krásné ráno.

0: Já teda nevím, jestli je to úplně nejvhodnější téma pro ráno. Každopádně je to téma po celý den tady na Rádiu Čas a to jsou filmy, které vás zaručeně rozbrečí. Vy už jste dávali spoustu tipů a já jsem schválně googlila a hledala jsem, jaký film je považován za nejsmutnější na celém světě. Tak samozřejmě říct se to úplně s přesností nedá, ale vyplivlo mi to snad první tady 15 filmů, u kterých se opravdu nejvíc pláče a jsou považovány právě za takové ty nejdůjemnější a nejplačtivější filmy. A já když jsem četla obsah některých těch filmů, protože jsem je samozřejmě všechny neviděla, tak já jsem tady málem zaplakala sama, jo, tak schválně. Na prvním místě je Hrob světlušek. To je animovaný film, který pojednává o dvou sourozencích, kteří jsou vystaveni nástrahám druhé světové války a po smrti maminky se o sebe snaží nějak postarat. Tak to už samo o sobě, že? To nám jako v tom pondělku úplně nepřidá. Samozřejmě na druhém místě Schindlerův seznam, no tak to je klasika. Potom Místo u moře, to je teda film, který mě minul, ale měl by to být film v hlavní roli s Caseym Affleckem a kdy on se vrací do nějaké vesničky, aby se staral o 16-letého bratra. Taky teda to bude doják, Zelená míle. No tak Zelená míle, to je jasná věc. To já už to snad nechci vidět znovu. Já jenom si představím, o čem to je. Úžasný film s Tomem Hanksem v hlavní roli, tak mi běhá mráz po zádech. Potom tady už zmiňované Hachiko, Příběh psa, Tanec v temnotách, Sběrk, tak to je jako úplně zaručené, že u toho, ale to snad od prvních minut brečíte. Requiem za sen, no tak taky. No a dál třeba Chlapec v pruhovaném pyžamu, toho už jsme tady zmiňovali, anebo Million Dollar Baby, taky nádherný, úžasný film a taky teda jako k poplakání. No, Já nevím, no prosím vás, co máte vy za nejoblíbenější film, u kterého pláčete a který vás dojímá, možná bych řekla, i pozitivně dojímá, protože jinak tady v 9 hodin ráno, až budeme končit ranní Dobré ráno Moravo, tak budeme všichni plakat a říkat si, tohle já musím vidět, tohle jsem viděla, to se nedá a podobně, no i když teda je samozřejmě zdravé, když ty emoce jdou ven. A já doufám, že ven půjdou i vaše zprávy nejenom na Facebook, ale taky na náš WhatsApp na 7766 12 800, kde už se těším na vaše tipy na filmy, které vás nejvíc dojímají. Čas. Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Rádio Čas. Hity.

0: Probouzíte se do nového dne s datem 13. července, krásné ráno s rádiem Čas, z hity, které milujete. Venku je nádherně, svítí sluníčko a dneska by mělo být tak nějak polojasno a teploty k 25 stupňům Celsia, takže dokonce i příjemně. To je to, co vidím já, ovšem jsou lidé, kteří toho vidí mnohem, mnohem víc, kteří umí číst ve hvězdách, jako třeba náš dvorní astrolog Milan Gelnar, a ten nám právě teď poví, co nás dneska čeká a nemine.
1: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pondělí bude hodně náročné, a to díky dopadům značně emotivního průběhu předchozího týdne. Prosazovat se bude potřeba maximálně využít úspěšných zahraničních aktivit, ale také nutno zachovat chladnou hlavu, akorát pokud možno prakticky, pragmaticky. Co se týká jednotlivých znamení, tak obům se bude dařit mít věci pod kontrolou. Střelci se zaměří na rodinné záležitosti a berani mohou pociťovat větší vnitřní neklid a sklony k výbušnosti. Býkům bude v majetkových záležitostech velmi pomáhat intuice. Panám se mohou dít emočně zásadní věci a kozorozi se ocitnou pod tlakem povinností. Vodnáři budou kreativně řešit domácí zázemí. Blíženců bude všude plno při diskusích a váhy skvěle diplomaticky urovnají každé napětí. Hradci budou zaplaveni intenzivními emocemi a myšlenkami. Štíři narazí na nutnost transformovat staré dohody a ryby najdou klid tichu domova. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

0: Krásné ráno s Rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete, no a vrací se nám také lidé, které milujete. Martin Fabík právě teď se mnou ve studiu. Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Já jsem ráda, že jsi zase tady.
1: Děkuji, já jsem taky moc rád.
0: Ty nám děláš nově zprávy.
1: Ano, přesně tak.
0: To je paráda. A říkali jsme si, protože samozřejmě vždycky, když člověk dělá něco nového a tak, že by se potřeboval trošku uvolnit, že jo?
1: Ano, přesně tak.
0: Trošku to ze sebe vytřepat.
1: Tak já to vytřepu buď ve vodě, anebo tancem, hudbou a tancem.
0: Ano, trošku jsme tady zapařili, takže vy, co se díváte na televizi Relax, tak to budete mít v přímém přenosu. No, každopádně, k tomu uvolnění samozřejmě bude sloužit jak Marťovi, tak mně, tak i dnešní Víš, nevíš. Protože já už jsem to tady říkala, jak tady není Ráďa, jo, a já u toho mixážního pultu příliš nebývám, tak jsem zvědavá, co nám z toho Víš, nevíš dneska vyleze.
1: To zvládneš, jdem na to.
0: Jdem na to!
2: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Tak Marťo, v roce 1652 proběhlo vysvěcení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. No a když už jsme u toho Staroměstského náměstí v Praze, ano, tak kolik českých pánů tu bylo popraveno v roce 1621? Jsou tam kříže na zemi.
1: Kolik českých pánů?
0: Ano.
1: Jo? Nějakou nápovědu nebo vodítku?
0: Dám ti možnosti.
1: No,
0: jo?
1: Tak dej, pojď.
0: 21, 25 nebo 27?
1: Já si myslím, že to 21 je takové číslo, které by mělo být správné. Nějak to cítím. Je to ono?
0: Ne, já jsem se spletla.
1: Aha, škoda.
0: Počkej, ježi, já si to tady musím proklikat. Ne, je to 27.
1: Jo. To tak skoro, no.
0: A když se podíváme ještě jednou na to Staroměstské náměstí, byl jsi tam někdy, ne? Orloj a tak?
1: No, říká asi ti to v Praze jsem byl asi dvakrát v životě. No.
0: Fakt?
1: Mhm. Nerad to říkám nahlas, ale bohužel.
0: A dal bys dohromady na Staroměstském náměstí, co je za sochu? Jakého člověka je tam socha?
1: Svatý Václav.
0: Ale jsi v Praze stále. To se ano. Cení, takže počkej, já ti to uznám.
1: Ano. A co jsi myslela za sochu?
0: Je tam Jan Hus.
1: Jan Hus, aha.
0: Nevadí, jdeme dál. Dobře. V roce 1925 při výzkumu paleolitického stanoviště v Dolních Věstonicích, ani to neřeknu, byla nalezena plastika ženy, takzvané Věstonické Venuše. Jak velká Věstonická Venuše je?
1: No vím, že nemá jako ruce, a jak vysoká, to nevím.
0: Nemá ruce.
1: No myslím, že nemá ruce, ne?
0: No.
1: A nemá ani nohy. Nebo jakože má, ale nemá úplně celé nohy, ale výška její, jako původní výšku, myslím.
0: Jo, já si připadám trošku jako u maturity. Odpovídáš na něco, na co jsem se neptala, ale odpovídáš správně. A dobře. Když bys měl jenom říct, jestli je velká nebo malá, tak co bys řekl?
1: Záleží, v jakém je to rozpoložení, to je otázka jako...
0: Jako v jakém rozpoložení je Věstonická Venuše, jo?
1: Tak buď si to kupuje jako malá soška, anebo je to ta původní, víš, jak to myslím, ne?
0: A když má dobrou nálohu, tak nám doroste.
1: Přesně tak. Tak já si myslím, že tak 1,80 m.
0: Dobře, tak jo, je to 11,5 cm.
1: No tak, to je trošičku, no.
0: A tak skoro.
1: To je nějak málo, ne?
0: Jo, ona je malinkatá.
1: 11.
0: Ona je strašně malinkatá, no.
1: To je hodně.
0: No dobře, tak jdeme dál. Tento den je spojen taky s ikonickým nápisem Hollywood. V roce 1923 se začal poprvé točit tyčit nad Los Angeles. Ovšem původně úplně v jiném tvaru. V jakém? Dám ti možnosti.
1: Ano, dej. Jo?
0: Hollywood World, Hollywood Land a nebo Hollywood Sand.
1: Já si myslím, že to bude Bčko.
0: Hollywood Land.
1: Jo.
0: Jsi si jistý?
1: Ano, jsem.
0: A je to správně.
1: Jo,
0: a dal bys dohromady, k čemu původně sloužil, protože on ikonou filmu se stal až později.
1: Čemu sloužil? Hmm. Tak Land, tak to byla nějaká oblast pro nějaké obyvatele, ale víc asi...
0: Ty jsi dobrý, ty máš přehled. Byla to reklama na tehdejší výstavbu domů v té lokalitě. Dobrý. Teda Marťo.
1: Děkuji.
0: Že ty tady děláš zprávy. Na Rádio Čas. V roce 1985 v několika městech světa proběhl současně humanitární koncert Live Aid. Ve kterých dvou zemích se koncert odehrával tehdy?
1: Poradíš mi, jestli to byla v Evropa nebo Amerika, nebo...
0: No vlastně si odpověděl správně. Je to Velká Británie a Amerika. Dneska slaví narozeniny také herec. Jehož nejznámější rolí je Han Solo z Hvězdných válek. Kdo to je?
1: Ježi.
0: To musíš dát. Marťo, jestli tohle nedáš, tak ti vypnu.
1: Chceš jako to jméno, jo? Říct.
0: Ano.
1: Ježišmarja, a to je ten
0: Černoch?
1: No. To není
0: Hvězdní válka.
1: Já Hvězdné války neznám, jenom Hvězdnou, jenom Hvězdnou bránu.
0: Dobře, tak hrál Indiana Jonesa, toho znáš?
1: Jo, toho znám, no, teď jsem se díval na ten novýho díl, to byl super film teďka, ale to...
0: Výborný, a kdo tam hrál hlavní roli?
1: Já to mám na jazyku, on se jmenuje... Vím, jak se jmenuje, ho dabuje Jiří Štěpnička, ale...
0: Ty jsi dobrý.
1: Ale...
0: Ale ten dabing tě uznává.
1: Dobře, ale já...
0: A je to Harrison Ford.
1: Ježi, já jsem to věděl.
0: Ale dobrý, pohodě. Hele, neusínáme.
1: Půl boda, no, jsme půl boda.
0: Pohodě, teď to napravíš. To dneska.
1: Pokračuje ještě, jo?
0: Poslední.
1: Aha, super, tak jdeme na to. No.
0: Dneska slaví narozeniny taky tato česká herečka.
1: To bych mohl vědět, no.
0: Tak, poznej ji podle hlasu, jo?
1: To dám.
3: Je to proces určitě, tak na začátku mít takovýhle předsevzetí nebo přání je celkem dost jako... Drzí, bych řekla, a úplně krátkozraký, protože se potřebujete naučit to řemeslo, že jo, a taky si vybudovat nějakou pozici, abyste se pak dostal do toho, že si sednete před meny a vyberete si, co
0: tak
3: máte.
0: Kdo to je?
1: Jako pokud to, teď až ke konci jsem to poslouchal, ale je to hodně zkreslené, přes to sluchátka, ale možná to bude Taťana Dyková. Je to ona, že?
0: Je to správně.
1: Je to tam. Je
0: tak
1: to tam.
0: Kromě toho, že jsme se dověděli, že Věstonická Venuše roste podle nálady, tak si myslím, to že to bylo velmi úspěšné. Takže ti gratuluju k tvému prvnímu víš, nevíš,
1: děkuju.
0: Takhle v pozici zprávaře na Rádiu Čas a díky a krásný den a uslyšíme se ještě.
1: Jasně, děkuju.
4: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva a vyváš taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Město andělů, Armagedon, Psí poslání, Harry Potter a Relikvie smrti část druhá, anebo Pán prstenů. Tak to jsou filmy, u kterých je nejvíc pláčete, teda co se týká našeho Facebooku Rádia Čas, a na to se vás taky dneska celý den ptáme, že jo? Které filmy vás zaručeně dohání k pláči. Mimochodem i WhatsApp Rádia Čas krásně ožívá. Tak napsala mi, hned to tady proberu, Hany, dobré ráno, dobré ráno, můj nejdůjemný film je Duch, to je srdcovka. I když je spousta filmů, kde pláčete smíchy, je to třeba i starý český film, Když baron prášil, skvělá komedie Zuzka. Zuzi, já moc děkuju tady za tento příspěvek, protože přesně to mě napadlo taky, dávat sem i filmy, u kterých pláčete smíchy. Jelikož já jsem měla pocit po té první hodině, kdy jsme jmenovali ty nejsmutnější filmy, jako jsou Žilary, Hačiko, Psí poslání, Chlapec v pruhovaném pyžamu, Zelená míle, že tady do 9 prostě propláčeme 5 kapesníků, jo, a to bychom rozhodně nechtěli. A co k tomu přispívá, abyste měli hned takhle při pondělku taky dobrou náladu, tak je naše video na našem Facebooku Rádia Čas, které jsme natočili s Rádiou ještě předtím, než odjel na dovolenou, a jmenuje se Dobré zprávy. Jako úplně bych vám to nepřála, abyste to zažili na pracovišti, každopádně doufáme, že vás pobaví jak na Facebooku, tak taky na našem Instagramu. Rádio Čas.

0: které milujete. Které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět.

Krásné ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete i takhle při pondělku, první pracovní den 13. července. No a svátek a slaví všechny markétky. No a hned takhle při prvním pracovním dni vám něco pustím. Schválně, jestli poznáte, co je to za kapelu.

0: pořádná vypalovačka. Možná jste poznali kapelu, ale nepoznali jste album, a to je úplně normální. Tohle jsou, prosím vás, noví Rolling Stones. Je to úplně neuvěřitelné, ale opravdu 25. studiové album je venku. Jmenuje se Foreign Tongues a je naprosto geniální. Já už jsem pár písniček slyšela a je to neuvěřitelné. Prosím vás, Mickovi Jaggerovi je 82 a tohle předvádí. Mimochodem, tohle nové album od Rolling Stones není jen tak ledajaké, protože na desce hostují mimo jiné také Paul McCartney, Robert Smith a nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, takže opravdu hvězdná sestava. A co je na tom nejlepší, tak Rolling Stones chystají další turné. Já myslím, že v tom posledním vynechávali Českou republiku, že je celkem dost daleko, tak uvidíme, jestli třeba tady s tou novou deskou se k nám podívají, a kdyby ne, tak si myslím, že i se vyplatí na ně kamkoliv zajet, protože vlastně je to tak strašně dlouho hrající kapela. Mimochodem, kapela Rolling Stones hrála na všech kontinentech světa, kromě Antarktidy. A já, když to slyším, tak se tomu teda vůbec nedivím. Tak ještě chvilku, ještě kousek, nový Rolling Stones. Nevím jak vás, ale mě to teda baví moc a fandím, mávám. Nový Rolling Stones, myslím, že by teď v žádném autě neměli chybět.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
3: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos. Krásno, žijte krásně.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dalo by se říct, už je tady zas. Mimochodem, to je taky název filmu. Martin Fabík, náš milý kolega, zprávář Rádia Čas. Ahoj, Marťo.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Tak já jsem ráda, že jsi na mě udělal čas i takhle mezi zprávami, protože dneska to máš nabité.
1: Ano.
0: Já myslím, že to je dneska tvoje první ráno, ne?
1: Ano, pokud první ráno, ano, přesně tak.
0: Jo, tak přátelé, potlesk pro Marťu.
1: Děkuji, děkuji.
0: První ráno tady s námi. A ty jsi poslouchal určitě, tak dnešní téma. Film, který tě zaručeně rozpláče, tak který to je? Jaký typ bys dal ty?
1: Já obecně jako nebrečím, už roky jsem jako nebrečel, ale když už mám nějakou slzu, tak je to z filmu Nic nás nerozdělí, nebo něco takového. Jo, Nic nás nerozdělí. Tam hraje vlastně Tom Holland a oni jsou vlastně v tom Thajsku, jak je tam to tsunami. A to je jako boží film, jako silný, opravdu. Jsou tam tři děti a jsou tam vlastně všechny druhy emoce, které člověk může mít.
0: Tom Holland, aha! Už to vidím.
1: Hele, je tam taková krásná blondětá herečka z King Kongu.
0: Naomi Watts.
1: Naomi Watts, ano, přesně tak, to je ona.
0: Aha, Počkej, já se musím podívat, o čem to je, protože já si většinou jenom přečtu, o čem to je a mně to stačí.
1: Doporučuju, opravdu.
0: Už nechci vidět potom.
1: Je to dobrý film.
0: Aha, je založen dokonce na skutečné události jedné rodiny, která v roce 2004 přežila úder ničivé vlny tsunami v Indickém oceánu. Tak a můžeš nám teda říct, jestli se na to máme dívat, jestli přežijí všichni nebo ne?
1: Dopadne to dobře. V rámci možností. Jako jo.
0: To byl takový malý spoiler. A ty jsi říkal, že nepláčeš, že tebe jako nic nedojme. Ani Bambi, nic prostě.
1: Ne, jako fakt v tomhle to mám trošku menší problém. Jako nedokážu fakt jako spustit ty stavidla, jo. Ale až se to povolí, tak to budou potom povodně.
0: Kuřátko.
1: Vůbec
0: kačátko.
1: Nic. Ani cibule nezabírá. Ne, vůbec nic. Zkoušel jsem fakt všechno. Ani se štípu, nic. Ale pak výjimečně jenom slza proteče, ale...
0: Jo, ale tenhle film, jo.
1: Ten film, jako už tam ten mladý kluk, jak kdyby zařve to jméno určité, tak to potom vyvolá takovou emoci jakože silnou. Tak tam už se spustí trochu ten slzný kanálek a už to trošičku jede.
0: Dobře, takže prosím vás, zaručeně i pro ty, kteří třeba většinou nepláčou, ano. Tak zaručeně si popláčete u filmu Nic nás nerozdělí. No a těšíme se samozřejmě i na další vaše tipy na našem Facebooku a nebo WhatsAppu. Číslo si ještě pamatuješ?
1: 776612800. Řekl jsem to dobře, jo, že?
0: Jo, dobrý. Je náš. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jejky, už je 8 hodin, no a to znamená, že to jenom vezmeme rychle. Je pondělí 13. července, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete. Čekají nás zprávy s Martinem Fabíkem, no a hned potom v té další hodince, která se rozjíždí s námi společně, tak se podíváme na to, kdo by mohl hrát nového Jamese Bonda. No a taky vám prozradím první slovo naší tajemné věty v Megalétě, kde dneska můžete vyhrávat dva lístky do hororového cirkusu Ohana.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na Alza.cz!
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Aktuálně si dávejte pozor v Brně v ulici Lišeňská. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Srazila se tady dvě osobní auta. Stále mějte pozornost ve Zlíně v ulici Vavrečkova 60. a 20. Komunikace je zde dočasně uzavřena kvůli požáru domu. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Česko zvažuje konec devátých tříd. Část Brna čeká výluka vlaků. Silnici mezi Místkem a Palkovicemi čekají opravy. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku by se mohly zrušit deváté třídy základních škol. S tímto návrhem přišlo vládní hnutí SPD. Podle něj by žáci chodili na základní školu jen 8 let, dříve dokončili vzdělání a nastoupili do práce. SPD tvrdí, že by tím stát ušetřil miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga ale s takovou změnou zatím nepočítá a upozorňuje, že by mohla přinést více komplikací než přínosů.
7: Morava aktuálně.
6: Cestující na Brněnsku čeká výluka vlaků. Ode dneška začnou místo spojů na lince S41 jezdit náhradní autobusy. Omezení potrvá až do 26. srpna a týká se cest mezi Brnem, Ivančicemi a Moravským Krumlovem. Autobusy pojedou několika různými trasami, proto by si lidé měli před cestou zkontrolovat aktuální spoje. Moravskoslezský kraj zahájil velkou rekonstrukci silnice mezi Místkem a Palkovicemi. Řidiči musí až do druhé poloviny srpna počítat s dopravním omezením. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
8: Od 8.7. jsme začali opravu v Palkovicích, kdy tato silnice to už opravdu potřebovala. Bude tam i časový úsek, kdy bude úplně zavřená. Máme tam vyřešené samozřejmě objízdné trasy i objízdné trasy pro autobusy, takže musí to obyvatele vydržet, ale silnice potom bude opravena, bude nová a vydrží nám dlouho.
6: Změny čekají také cestující příměstské dopravy. Na některé zastávky nebudou autobusy zajíždět.
7: Rádio Čas, sport.
6: České volejbalistky vyhrály poslední zápas v Lize národů. Francii porazili 3-2 na sety a v napínavém závěru odvrátili 4 mečboly. V letošní soutěži si připsali 6 výher a celkem 16 bodů. To je lepší výsledek než loni. Češky tak zakončily své vystoupení v prestižní soutěži úspěšně.

0: První pracovní den, pondělí 13. července a já si to dneska celkem užívám, protože to mám od rána takové pestré. Mně se tady střídají samý muži. Ráďa má sice dovolenou, ale už tady byl náš zprávař Martin Fabík si se mnou popovídat a teďka je tady Honza Gavelčík. Honzi, ahoj.
1: Hezké ráno, ahoj.
0: Jak se máš?
1: Já se mám fantasticky.
0: Jaký byl víkend?
1: Hele, víkend byl úžasný, protože počasí bylo takové, jakože po těch vedrech ještě před dvěma týdny, které panovaly, už bylo takové snesitelné. Sobota byla nádherná. To jsem moderoval akci na Ostravici, Dny obce a spousta zábavy, spousta soutěží, spousta fajn lidí. Včera jsem měl volnou neděli, to trošičku pršelo, ale i tak jsem si užil s kamarádkama, takže to bylo fajn.
0: Ale to jsem byl tady v Ostravě, ne?
1: To jsem byl tady v Ostravě, to jsem nikam nejel.
0: Protože tady pršelo a víš, co se dělo v Brně?
1: Co se dělo v Brně?
0: Já ti to ukážu, chceš vidět?
1: No, ukáž mi to, jakože...
0: Vidíš to, jak jsem chycená?
1: Ty jsi opalovala včera v Brně.
0: No, já jsem se dobrovolně neopalovala, já jsem se normálně připekla.
1: Ty jsi připekla?
0: Ano, protože dopoledne taky bylo tak nějak pošmourno, kolem 15 stupňů. No a potom odpoledne se něco stalo, vysvětlo sluníčko a začalo to smažit.
1: A ty jsi byla někde veřejně?
0: Já jsem byla veřejně.
1: Ty jsi byla veřejně a měla si, jak se říká, takový ten nějaký crop top, že jo? A
0: já,
1: připekla
0: ses. A já jsem se připekla, já jsem byla, prosím vás, veřejně venku u babičky.
1: Jo, ty jsi byla veřejně u babičky, já myslím, že jsi moderovala něco u babičky.
0: Ne, ne, ne, ne.
1: Ale zase na druhou stranu, babička moderuje, no to je jasné, ale zase na druhou stranu, ono je to zdravé trošičku se chytit, protože potom, až třeba se budeš doopravdy opalovat, tak ti to chytí tu druhou vrstvu a ta už potom bude taková hnědší.
0: Jo, myslíš, jo. Já se loupu.
1: Fakt, no já taky, ale to vždycky ta první verze, ta se oloupe a pak už to chytá.
0: Takže vlastně je to dobrý, já nemám plakat.
1: Jo, je to super. Jo.
0: To je skvělé, to jsem ráda, že to říkáš. Mimochodem, když jsme u toho pláče, tak dnešní téma, slyšel jsi, co dneska máme?
1: Neslyšela, jsem právě přišel teprve.
0: U kterého filmu vždycky zaručeně brečíš?
1: Já asi u žádného filmu, protože mě filmy úplně nedojímají, mě spíš dojímají takové ty běžné životní situace a to dokážu brečet třeba pětkrát denně.
0: Já tak řekni, co tě třeba dojme úplně nejvíc, jestli nás to
1: jako nemůžu úplně říkat, to jsou spíš takové soukromé věci. No tak dobře, no tak no. Já nevím, tak když se mi třeba úplně důležitá osoba, třeba nejdůležitější v mém životě, za něco omluví, nebo když něco hezkého řekne.
0: Že ti třeba řekne, že tě má ráda, nebo tak.
1: No a nebo ještě něco hezčího řekne třeba.
0: A co je jako hezčího,
1: než no, tak jakože, dobře, no tak jo, dejme tomu, jo.
0: No počkej, co ještě hezčího, že ti miluje?
1: No tak třeba no.
0: Jo takhle, no tak to je vždycky krásné. Jo. Ale já jsem ráda, že se dojímáme tak nějak hezky a pozitivně, protože když jsem po šesté četla ty filmy, u kterých pláčeme všichni, tak to byla depka úplně jako na druhou, jo. Takže tohle jsou vlastně krásné příběhy.
1: No ono je hezké brečet vlastně štěstím, než brečet u nějakého filmu jenom tak o samotě a mít z toho depresi.
0: A kdy jsi naposledy brečel štěstím?
1: Nevím, včera.
0: Wow.
1: To už je dávno.
0: To už je dávno. Tak dneska doufám, že ti to taky někdo zařídí, takže díky moc. No a vy ostatní, u čeho brečíte, u jakých filmů, napište na náš Facebook, anebo taky na WhatsApp.
1: 776612800.

0: Rádio Čas, hity, které milujete, no a jak se vám vstává a probouzí do toho nového dne, mimochodem aktuální čas 8 hodin a 15 minut. Protože Milan Gilnár, náš dvorní astrolog, říkal v těch minulých horoskopech, v těch minulých hodinách, že prý to pondělí je takové nějaké náročnější, že jsou nějaké skvrny na slunci. Každopádně potom, ale pro ta jednotlivá znamení to zase taková hrůza nebyla. Takže schválně si poslechněte, pokud jste to neslyšeli v těch minulých hodinách, co vás dneska čeká a nemine, tedy alespoň podle hvězd.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pondělí bude hodně náročné, a to díky dopadům značně emotivního průběhu předchozího týdne. Prosazovat se bude potřeba maximálně využít úspěšných zahraničních aktivit, ale také nutno zachovat chladnou hlavu a konat pokud možno prakticky, pragmaticky. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům se bude dařit mít věci pod kontrolou. Střelci se zaměří na rodinné záležitosti a berani mohou pociťovat větší vnitřní neklid a sklony k výbušnosti. Býkům bude v majetkových záležitostech velmi pomáhat intuice. Panám se mohou dít emočně zásadní věci a kozorozi se ocitnou pod tlakem povinností. Vodnáři budou kreativně řešit domácí zázemí. Blíženců bude všude plno při diskusích a váhy skvěle diplomaticky urovnají každé napětí. Hradci budou zaplaveni intenzivními emocemi a myšlenkami. Štíři narazí na nutnost transformovat staré dohody a ryby najdou klid v tichu domova. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilnár.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
5: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ed Sheeran na rádiu Čas, hity, které milujete i takhle při prvním pracovním dni, při pondělku. No a právě tohle pondělí máme takové filmové téma. Tak já bych ten další vstup uvedla takhle.
1: Admire your courage, Miss
2: Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr.
1: Bond. James Bond.
0: Právě James Bond nás totiž přesune zpátky na festival v Karlových Varech, který přinesl spoustu novinek a hvězd. Přijala třeba herečka Juliette Binoche nebo herec Kevin Bacon a Dustin Hoffman. Ale ten festival navštívila taky dlouholetá ředitelka castingu filmů s Jamesem Bondem, Debbie McWilliams. A právě v rozhovoru v Karlových Varech prozradila jednu zásadní věc, protože neustále se spekuluje o tom, kdo bude hrát dalšího Jamesa Bonda v roce 2026, kdo to bude, kdo tu roli obsadí. A samozřejmě, že je spousta domněnek, že by to mohla být žena, nebo že by to mohl být nějaký muž černé pleti a podobně. A ona říká, že ne, že tomu tak nebude a že podle ní by se měla respektovat postava agenta tak, jak ji v knižní předloze popsal Ian Fleming. Což je celkem zajímavé, protože ona sama Debbie přiznala taky to, že ty knihy nikdy v životě nečetla a že vždycky si vystačila jenom se scénářem. Mimochodem, tato dáma se věnovala výběru herců do hraných filmů od 70. let a v této roli se podílela na více než 100 snímků. Takže i ona má na svědomí Seana Conneryho, Rogera Moora, Timothyho Daltona, Pierce Brosnana nebo Daniela Craiga, kteří se v téhle roli objevili. No a kdo to bude dál, to zatím nevíme. Každopádně, co víme, je, že zřejmě žena ani muž černé pleti by to být neměli. No já se teda těším, protože my už o tom mluvíme tak dlouho a jsem zvědavá, co se právě na poli Jamesa Bonda bude dít dál. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Nebojte se, nezapomněla jsem vám připomenout dnešní první slovo naší tajemné věty, kdy můžete vyhrávat lístky na skvělé akce v průběhu celého léta v rámci Megaléta na Rádiu Čas. Já vám to první slovíčko už za chvilku řeknu, abych vás tak trošku navnadila. Tak vám pustím zvuk, který rozhodně, pokud vyhrajete dva lístky, uslyšíte. Prosím vás, jenom vás upozorním, abyste se nelekli, pokud řídíte, jo, tak jako nelekejte se. Je to jenom takový jemný zvučík.

0: Působí to na vás děsivě, na mě teda dost. Já to totiž vidím i s doprovodným videem. A na co se teď koukám, tak to je takové trailerové video k Ohana cirkusu, což je jediný a první hororový cirkus tady u nás v České republice. Jsou úžasní. Je to teda neuvěřitelně důvěryhodné a mají to vychytané do posledního detailu. Takže prosím vás, pokud se nebojíte klaunů a nebojíte se, anebo se třeba naopak rádi bojíte a ocenili byste tuhle velkolepou, úžasnou show v rámci cirkusu Ohana, tak dva lístky právě do Ostravy na Svinov můžou být vaše. Pokud se nemýlím, tak v srpnu by se tady cirkus měl objevit. No a stačí k tomu jediné, poskládat naši celou tajemnou větu. No a to první slovo. První je rádio. Takže ještě jednou první slovo tajemné věty v rámci megaléta. Rádio. Držím vám pěsti a teda obdivuju vás všechny, kdo půjdete.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Basta. Ahoj, mě spolehlivě rozpálče český film Všichni moji blízcí. Tam je úplně všechno, včetně skvělých herců, zdraví Jitka. Tak to je další zpráva na našem WhatsAppu na 7766 12 800, kam už mi píšete a nahráváte hlasovky, jaký film vás zaručeně rozbrečí. Mimochodem, my jsme to dneska během toho rána rozšířili také na filmy, které vás rozpláčí smíchem, jo, protože jinak to byla hrozná depka. Každopádně frčíme dál. Janča píše, ahoj Leni, za mě třeba Den pro mou lásku, Koko. Jo, ale Koko je fakt dojemný film. To je ten animák, že jo, Jani? Ten úplně miluju a ten je teda dojemný velmi pěkně. A v hlavě, to je zajímavé, v hlavě, u toho jsem se teda spíš smála a musím říct, že někdy se cítím totálně jako holčička, která hraje smutek, nebo která je tam vykreslená jako smutek, jak neustále pláče. Tak to je mi velmi sympatické, tahle postava. No a taky Dáša píše, zdravím vás, vždycky brečím u filmu Hlídač číslo 47 s Karlem Rodenem. To je taky hodně silný film, ten jsem viděla už dávno, dávno. Mimochodem, když jsme u těch filmů, nám se teď o víkendu právě stalo, že jsme koukali na televizi, protože my ji doma nemáme, takže vždycky, když někam vyjedeme a tam ta televize je, tak na to koukáme. A dávali zrovna Vetřelce, nebo dvojku Vetřelci ze Sigourney Weaver. A já jsem se na to dívala a bylo to naprosto skvělé. Nejenom, že ten film je naprosto geniální, ale úplně jsem zavzpomínala na ty doby, kdy jsme chodili do kina a kdy jsme čekali, kdy ten film konečně vyjde a bude v tom kině. Dokonce se tehdy chodilo ještě na půlnoční premiéry, kdy třeba Hvězdné války se uváděly minutu po půlnoci ve středu a byli jsme první, kdo to viděl a vždycky ta atmosféra v tom kině byla úplně neuvěřitelná, takže jenom taková vzpomínka a musím říct, že třeba i ty filmy, které píšete, tak většinově k těm starším patří, takže je to i taková dávka nostalgie. Vetřelec nás sice nerozplakal, ten nás uspal potom druhý den, protože byl až do noci. Každopádně, co vy a vaše filmy, které vás zaručeně rozpláčou. Napište na Facebook anebo taky na WhatsApp

0: Ladíte Rádio Čas, hity, které milujete takhle v pondělním ránu, a já jsem moc ráda, že kluci jsou tady na mě takový hodní, oni mi sem prostě chodí pomáhat a popovídat se se mnou. Ahoj Marťo.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Martin Fabík se mnou ve studiu opět. Marťo, chci se tě zeptat, měl jsi někdy nějakou zkušenost, že třeba nějaké zvířátko ti snědlo oběd nebo nějakou svačinu, třeba nějaká veverka, nevím, nebo pejsek, nebo tak?
1: Já jsem měl hodně zvířat, ale bylo to spíš naopak, když jak jsem byl malej, tak jsem jedl psovi granule. A ještě to bylo tak specifické tím, že jsem to jedl z jeho misky. Takže, ale to mi bylo asi jako 9 let. Mm-hmm. Ale bylo to jako chuťově dobré, jako upřímně fakt.
0: Aha, počkej, jako granule psí, že bylo dobré?
1: Ano,
0: mm-hmm. No, dobře. Já právě...
1: Tam jsou vitamíny a všechno potřebné.
0: Jo, mm-hmm. Jsi jistý?
1: Nebo ne?
0: No. Já nevím.
1: Dívej, jak jsem vysoký, jak jsem vyrostl.
0: A je to pravda. Ano, pokud potřebujete vyrůst, tak psí granule, ne, prosím vás, to je samozřejmě vtípek. Já jsem teda nečekala to, že ty budeš na té druhé straně, protože jsem našla článek, že jeden mladý muž v Colorédu šel do auta, otevřel dveře od auta a tam normálně na předním sedadle seděl medvěd a baštil mu jeho svačinu.
1: Ty brďo, dost husté.
0: No. Mm-hmm. A já jsem si říkala, jak to teda vyřešil, nebo co se dělo, protože já bych se lekla a utíkala bych kilometry daleko. Mm-hmm. A on zachoval klidnou hlavu, začal na něho mluvit, ať s tím okamžitě přestane. A pak si vzal takovou laťku dřevěnou. Aha. A trošku ho vypoklonkoval z toho auta.
1: Ty brďo, on seděl jako na jeho místě, jo?
0: Ano, normálně seděl a baštil mu svačinu. Jinak byl to medvěd teda baribal, kterých je v Colorédu hodně, přes 20 000. A

0: takže jsou tam na to asi zvyklí, no. Ale víš, ale byla to taková historka, že jako medvídek snědl svačinu.
1: Jak jsem dostal, ty brďo, to
0: no,
1: mě zajímalo. No,
0: prostě otevřel. Takže naše kočky si taky dokážou otevřít kde co.
1: Hmm.
0: No.
1: Zvířata jsou chytrá, no.
0: No, ale mohlo se klidně stát, takže prosím vás pozor, protože ta pointa vlastně byla úplně nečekaná. Kdybyste náhodou dneska přišli k autu někde a seděl tam Martin Fabík.
1: Tak bacha na granule, bacha.
0: Každopádně myslím si, že jo. No a ještě něco máš tak nějak, co máš rád. Já vím, že máš rád řízek s nutelou, to víme.
1: Ano, to tady bylo loni, ano,
0: ano.
1: Přesně tak.
0: A ještě něco takového jako psí granule, řízky. Co tam ještě máš? Co bys
1: mám
0: nám
1: rád
0: doporučil?
1: Hodně asijskou kuchyni, takže mořské plody, sushi a tak.
0: No ale dobře, ale tak to už není takové jako...
1: Takové netradiční,
0: takové
1: že?
0: Takové netradiční, no.
1: A tak můžu si dát třeba i guláš z rýží třeba, není problém.
0: Tak ale to je velký.
1: To je velký?
0: To je velký. Zlatý psí granule.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pondělní ráno se užíváte ve znamení hitu, které milujete na rádiu Čas, no a podíváme se do světa vztahů, protože možná i vy jste to, milé dámy, zažili, nebo jste o tom slyšeli, že muži velmi rádi tráví čas třeba i o samotě. Já vím, že k tomu nejvíc sloužily a nejlíp třeba garáže, že se ten muž na několik hodin zavřel do garáže a nebylo o něm vidu ani slechu. No a přátelé, je to v podstatě v pořádku, protože se ukazuje, že muži maximálně potřebují svůj prostor, to znamená nějaké místo, kde je nikdo nebude rušit a kde můžou být sami se sebou, a právě taková garáž nebo třeba nějaká, já nevím, hospůdka nebo něco, kde prostě můžou relaxovat, je pro ně velmi důležité. Proč tomu tak je? Tak je to proto, že potřebují to díky nebo kvůli psychické regeneraci, autonomii a možnosti dočasně odložit pracovní i rodinné pole. Taky je to nějaký prostor, ve kterém můžou dělat svoje koníčky a osobní zájmy. No a je to taková ideální pánská zóna, kde prostě můžou být sami sebou. Dokonce se ukázalo, že pokud mají muži takovou možnost si užít tak nějak čas sami se sebou, tak potom jsou i lepší v tom partnerském životě a lépe se starají o rodinu. Takže pokud máte garáž, tak bych se na té muže za to nezlobila. Pokud ji nemáte, můžete dokoupit, a pokud nemůžete dokoupit, tak klidně toho svého partnera muže můžete poslat třeba na megakoncert Rádia Čas, protože už 21. listopadu proběhne v Ostrava aréně a opravdu ta soupiska je plná hvězd. Přijede kapela Europe, takže to si myslím, že každého muže potěší, samozřejmě i ženu, ale teďka to mám, že jo, na ten mužský prostor. Potom vystoupí David Koller, Lenny a Marpo anebo kapela Olympic. A když se podíváte na náš web časradio.cz, tak ještě pořád si můžete vybrat ta nejlepší místa v hale. Ovšem některé zóny už rychle mizí, takže s tím rozhodně neotálejte. A nebo můžete lístek koupit třeba jako dárek pro toho svého parťáka.
1: Hity, které milujete.

0: Vždycky, když se blíží 9. hodina dopolední a tedy z rána se stává dopoledne, tak je jasné, že už na dveře ťuká Aleš Šklubal. Ale ahoj.
1: Jak to bylo v té básnice, dveře letí, Aleš vchází do dveře.
0: Ano. Tak ale protože už tak trošku přetahujeme, tak to dneska vezmeme tak nějak v rychlosti. Každopádně dnešní téma, film, u kterého vždycky brečíš.
1: Wow, ježišmanko.
0: Učila jsem, co tě dojme?
1: Víš co, nejsem romantik, jo, takže já jsem takový spíš jakoby v tomhletom směru tvrdák, takže já vůbec nevím, že bych brečel někdy, ne, asi ne, člověče, ne.
0: Jsi jak Martin Fabík, ne. Ten taky říkal, že u ničeho nebrečí.
1: Ne, asi ne, člověče, asi ne.
0: A tak pohne s tebou vůbec něco?
1: Já možná si vzpomenu na film Whitney Houston, jak jsme byli.
0: Ano.
1: Jo, a tam, jak ona dopadla, tak jak dopadla, tak člověk se tady vždycky hřízne takhle do toho rtu, že fakt ty oči se tak jako, že trošku kalí, jo?
0: Jo.
1: Ale asi ne, člověče, ne.
0: Ale tak je to hezké, že prozrazuješ na sebe, že ty vlastně nepláčíš, jenom kalíš.
1: Kalím oči, ano. Jo, a kalím. Jo.
0: To je Aleš.
1: Ale už jsem dlouho nekalil, no. Já tak už asi mám na to věk, že už nekalím.
0: Já doufám, že se zakalí oči našim posluchačům, ale samozřejmě jenom radostí, protože druhé slovo naší tajemné věty je ve tvé režii a já myslím, že už po 9. bys ho mohl prozradit.
1: Prozradím. Já ještě k tomu kalení, hele, já jsem na tom takhle špatně, protože Mike tady přišel a říkal, já jsem byl na Beats for Love, jo, byly to 4 dny, člověče, já už nemůžu. On má, já nevím, 29, říkal, já už nemůžu. To už není pro mě, já už jsem starý, jo. Já už to nevydržím, jo, takže jsme na tom dobře.
0: Jo, myslíš, jo? Já jsem se jenom podívala na program Beats for Love a bylo mi špatně.
1: Jo,
0: já už nedám vůbec nic. Mimochodem, když jsme u toho Mikeyho, že má holku?
1: No vím.
0: Hej, jak to?
1: Ty to nevíš?
0: Prosím vás, já jsem se urazila, já jsem se tady s Mikeym potkala a on mi to teda na sebe naprášil. Mm-hmm. A já jsem byla jediný člověk z rádia, kdo to nevěděl.
1: Fakt, jo. Ale já patřím mezi takové ty, kteří se jako nestarají, starají se o ty své věci a vždycky mi někdo něco řekne, ježišmarja, jo, seš tady v tom a prostě to nevíš, jo.
0: No, já nevím nic.
1: Měli bychom zavést rádiové noviny, abychom to věděli všechno.
0: Přesně, já jsem si říkala, kdo ví, jaký drbtě neřeknu a nic, nevadí. Každopádně druhé slovo tajemné věty, to Aleš Šklubal taky ví, to vám všechno řekne a zprávy pro vás má Martin Fabík. Tak Ali, krásnou směnu, ahoj.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition.

0: Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Stále si dávejte pozor, v Brně v ulici Lišeňská probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Srazila se tady dvě osobní auta. Pozornost mějte ve Zlíně v ulici Vavrečková 60. a 20. Komunikace je zde dočasně uzavřena. Dále na dálnici D1 směr Brno-Jih kvůli poruše vozidla může hrozit zpoždění. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas.

0: způsob čištění během dne několikrát měnit. Lidé si mohou kvalitu pitné vody z kohoutku ověřit na webových stránkách svých vodáren. Po návratu z dovolené hygienici doporučují nechat z kohoutku nejdříve odtéct studenou vodu.
1: Morava aktuálně.
0: Rožnov pod Radhoštěm rozšířil možnosti pro zodpovědné venčení psů. Více nám sdělila tisková mluvčí Adéla Kousalová.
2: Zásobníky byly umístěny především do lokalit, kde je podle městské vyhlášky povolen volný pohyb psů. Jedná se o dvě místa na Lázu, Koryčanské paseky, Lesní, horní část městského parku a Písečnou. Chceme majitelům psů vytvořit co nejlepší podmínky pro zodpovědné venčení. Věříme, že dostupnost sáčku přispěje k čistším ulicím, parkům i dalším veřejným prostranstvím.
0: Sáčky jsou pro majitele psů zároveň zdarma také na městském úřadě na Masarykově náměstí. Karvinská poliklinika bude mít nové ordinace i

0: vstupní hala a na podzim začne také rozšíření parkoviště.
1: Rádio Čas Sport.
0: Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Česká tenistka porazila ve finále Karolínu Muchovou a získala svůj první grandslamový titul. O vítězce rozhodla až třísetová bitva, ve které Nosková uspěla 6-2, 5-7 a 6-3. Ve druhém setu odvracela několik matchbolů, ale závěr zvládla a slaví největší úspěch kariéry.

0: milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Třeba nosa.

Nevím jak vy, ale já jsem měl víkend pracovní a v neděli ráno jsem u snídaně zakřičel hurá, začíná víkend. Jo, i maličkosti dělají velkou radost a tak ať je těch maličkostí v tomto týdnu.

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete, prostě výborně nám to hraje a to je při pondělku potřeba. Víte co, pojďme si spolu na chviličku pobrečet, tak jak jsem slíbil, filmy dokážou zahrát na city, co si budeme. A u kterých máte mokré oči, tak třeba Jana se přidala do dnešní debaty a píše, za mě třeba Den pro mou lásku, anebo V hlavě. Ano, V hlavě jsem viděl, skvělý film, skvělý film. I když pro děti, ale i my dospěláci a třeba Jana si u toho pobrečí. Péťa píše, mě zaručeně rozbrečí Duch, ano, anebo Schindlerův Seznam. Taky krásné filmy. Hezký den, Peťko, moc děkujeme a já bych to ještě viděl na nějakou hlasovku z WhatsAppu a je s námi Dadunka s hlasovkou a samozřejmě s tím kapesníkem v ruce. Takže, co je to u vás?
1: Dobrý den, tak mě zaručeně vždycky rozbrečí a to už jsem ten film viděla snad 15krát. Muž v ohni s Denzelem Washingtonem, to je teda úplně tak nádherný film, že doporučuji taky staršího data. Mějte se hezky, rádio, zdravíme.
0: Tak, Lucka. Taky, Lucko. Lucko, také zdravíme, já jsem říkal Darunka, takže Lucko, omlouvám se. Zdravíme, taky zdravíme na cestě a hodně dobře dojeďte. U kterých filmů si poblečíte? Za chviličku připomenu také druhé slovo do věty megaléta a povím, o co si odpoledne ve finále zahrajeme. Ale opět jsou to skvělé lístky a famózní akce. Takže zůstaňte s námi, jdeme na hity, které milujete.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
9: Představ si ten moment. Zhasnou světla. A první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
10: Rádio Čas. Hity.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Dneska Megaléto s Rádiem Čas a další skvělá akce, na kterou se s námi podíváte, ale teď to důležité. Druhé slovo do tajné věty zní čas. Podáno padlo a když se Lenka loučila, když ještě odcházela, nebo předtím, než odcházela ze studia, tak připomenula to první slovo a to první slovo je rádio. Takže ta dvě slova dohromady zní rádio čas. Zapamatovat, zapsat, já nevím, třeba na ledničku lístek. Rádio čas, tak to už známe. Další dvě slova padnou odpoledne i s výhrou a pozor, ve finále to budou lístky do hororového cirkusu. Přiznám se, nikdy jsem neviděl, chtěl bych vidět, jak tohle může vypadat. Takže tohle určitě slibuje skvělý zážitek. I v cirkuse se prostě můžete bát a budete se bát s Rádiem Čas. Takže držím palce, posílám další muziku s Rádiem Čas, hity, které milujete. Jo, a to jsem se dozvěděl včera, že legendární Rolling Stones mají nové album, takže podrobnosti k němu za pár minut. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas. A zůstaňte i s hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne by mělo být skoro jasné až polojasné, místy může být obloha oblačná a teploty budou dneska příjemné. Ty nejvyšší se mají pohybovat v rozmezí od 24 do 28 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: No, já teď začnu takhle. Mick Jagger ještě žije, aneb legendární britská kapela Rolling Stones vydala své další album. Já je připomenu. Obrovská hitovka, jmenuje se Start Me Up. Tak ale říkal jsem, že Stouni mají na světě své nové, je už to 25. studiové album. Jmenuje se Four and Tanks, novinka má 14 skladeb, ve kterých se Mick Jagger a spol, protože tady jsou hosté, neohlížejí do minulosti, ale reagují na asi současný svět, protože tady nechybí politické narážky. Hvězdní hosté ani naděje na další koncertní turné, tak se to tady píše. Na albu hostují například, jak jsem se dočetl, Paul McCartney, Robert Smith z kapely Cure anebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. To jsou doopravdy legendy. Jinak frontman kapely Mick Jagger se určitě netají tím a má 82 let, přátelé. Šušká se prostě, že by kapela ještě mohla vyjet i na koncertní turné, takže pro fandy určitě zážitek. Já držím palce a my z Rádia Čas muziky samozřejmě zůstaneme, protože dál pro vás budu hrát a posílat za vámi všude, kde nás ladíte, hity, které milujete.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Tak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přímo.

0: pouze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a Zahrada. Kámen.zahrada.cz
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
3: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
3: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Rádio Čas.

0: Filmy, které nás dokážou rozbrečet. Naše téma pokračuje i po 10. hodině. Připomenu raní Víš, nevíš, ale teď už čerstvé zprávy a Martin Fabík, takže bude 10. A od Aleše Šklobala tady z Rádia Čas. Dobré pondělí prostě, ať ten start týdne s Rádiem Čas je vydařený.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč.

0: Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Popůvek. Tvoří se zde dlouhé kolony, počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní ve Zlíně v obci Hrobice. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Osobní auto se střetlo s chodcem. Na místě je integrovaný záchranný systém. Pozornost mějte taky v Luhačovicích v ulici Nádražní. Srazila se zde dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: České dálnice a silnice čeká více kontrol kamionů. Ostravské centrum Rejus dává knihám nový život. V Brně se chystá nová dopravní služba. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Na českých dálnicích

0: trasy. Zaměří se především na hlavní tahy a místa, kudy jezdí turistická doprava. Kontrolovat budou přetížená vozidla, technický stav a dodržování povinných přestávek. Cílem je zvýšit bezpečnost na silnicích.
1: Morava aktuálně.
0: V ostravském Reus centru dostávají tisíce knih nový život. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
2: Centrum vrací do života předměty, které tak nekončí v odpadech. Zanedbatelná není ani sociální hledisko, ceny jsou nastaveny velmi střícně a jsou přínosem pro lidi s omezeným finančním rozpočtem. Největší zájem mají zákazníci centra o dětské knihy, následují kuchařky.
0: Toto místo se tak stalo vyhledávaným prostorem pro čtenáře a vybrat si může opravdu každý. Na Brněnsku se chystá nová dopravní služba. Nahradí dosavadní senior bus a využít ji budou moci všichni lidé, nejen seniori. Cestující si jednoduše objednají jízdu a spoj je odveze mezi zapojenými obcemi za běžnou cenu. Pomoci má hlavně tam, kde chybí pravidelné spoje. Zkušební provoz začne v srpnu.
1: Rádio Čas Sport.
0: Sigma Olomouc získala nového brankáře. Do klubu přichází 20-letý Antony Pavlesič z Chorvatska, který v minulosti působil tak

0: další za hodinu.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Bohuš.
3: Tak, a kdyby to byla holčička?
2: Bohumila? Bohu...
3: Ještě zkus?
2: Bohu...
3: Kdyby slavila Boha?
2: Boha jeho? Bože můj.
3: My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

0: I s 10. hodinou, dobré dopoledne od Aleše Šklobala a rovnou tady z Rádia Čas. No, nevím, jestli to vnímáte podobně, ale já mám takový pocit, že prázdninový režim má svoje pravidla, že každý druhý mail obsahuje automatickou odpověď sem mimo kancelář. Teď jsem si to vyzkoušel. Prostě léto má svoje prázdninové tempo a někdy se přesněhnu, že jsem v něm. Že jsem tam prostě taky. Zrovna dneska jsem se u snídaně ptal, ráno tedy ptal své ženy, jestli je dneska doopravdy pondělí. Jo. No, i to jsou ty pondělky po víkendu. Tak ať start týdne hezky plyne a já ho podpořím hity, které milujete. Je s vámi Aleše Šklobal. Rád budu dělat společnost.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Dnešní téma na Rádio Čas filmy, u kterých si pobrčíme, u kterých máme vlhké oči. Já vždycky vím, že moje žena brečí, když začne tak jako, že u toho filmu, většinou romantického filmu potahovat, jo, takové to, že a teďka už vím, že kapou ty slzičky. Ale jak to vidíte vy, třeba Kačenka se přidala, připojila a píše, já pláču u filmu Babička. Já si vzpomínám, nádherný film, tady jsou herecké začátky Libušky Šafránkové. Tady byla krásná, tady to moc slušelo. Tak Dáša napsala, zdravím vás, vždycky brečím u filmu Hlídač číslo 47 s Karlem Rodenem. Přiznám se, že tenhle ten film jsem neviděl. Zuzka píše Duch, ano, viděl jsem, Patrick Swayze, krásný film. Já si také vzpomínám, jak jsem chodil, protože já jsem tvrdil, že teda u filmu moc nebrečím, ale vzpomínám si, já nevím, se čtvrtá nebo pátá třída, tak mi tekly slzy, jak jsme se švigrou, se sestrou chodili do kina, my jsme chodili na Vinetu a u Chatterhanda. A takový poslední výstup střel, že jo, tak tam jsme natahovali oba dva. Tak ale to je strašně dávno. Pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Já za chviličku připomenu Raní víš, nevíš, s Lenkou. No a teď muzika, kterou máte rádi. Muzika, kterou milujete. A rovnou z Rádia Čas za vámi.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
5: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Hercules Bivoy 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x 65 palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
8: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas.

0: nevíš, zaznělo i dneska po ránu a Lenka si pozvala do studia Martina Fabíka, tady je záznam. No a Radimovi, protože v tom Víš, nevíš nebude, tak přeju tady ze studia Rádia Čas skvělou dovolenou. Rádio, užívej si to. Potřebuješ nabrat energii, ať to potom můžeš dávat ven a všechny nás bavit. Tak za chviličku povím také, proč je neděle nejhorším dnem v týdnu, ale teď jdeme na ty otazníky. Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Tak Marťo, v roce 1652 proběhlo vysvěcení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. No a když už jsme u toho Staroměstského náměstí v Praze, ano, tak kolik českých pánů tu bylo popraveno v roce 1621? Jsou tam kříže na zemi.
3: Nějakou nápovědu nebo vodítku?
2: Dám ti možnosti,
3: no,
2: jo?
3: Tak dej, pojď.
2: 21, 25 nebo 27?
3: Já si myslím, že to 21 je takové číslo, které by mělo být správné. Nějak to cítím.
4: Je to ono?
2: Ne, já jsem se spletla.
4: Aha,
2: škoda. Počkej, já si to tady musím proklikat. Ne, je to 27.
3: Jo. To tak skoro, no.
2: V roce 1925 při výzkumu paleolitického stanoviště v Dolních Věstonicích, ani to neřeknu, byla nalezena plastika ženy, takzvané Věstonické Venuše. Jak velká Věstonická Venuše je?
3: No vím, že nemá jako ruce, ale jak vysoká, to nevím.
2: Nemá ruce.
3: No myslím, že nemá ruce, ne?
2: No.
3: A nemá ani nohy. Nebo jako, že má, ale nemá úplně celé nohy, ale výška její, jako původní výšku, myslím.
2: Jo, já si připadám trošku jako u maturity. Odpovídáš na něco, na co jsem se neptala. Ale odpovídáš správně. A dobře, když bys měl jenom říct, jestli je velká nebo malá, tak co bys řekl?
3: Záleží, v jakém je to rozpoložení, to je otázka jako...
2: Jako v jakém rozpoložení je Věstonická Venuše, jo?
3: Tak buď si to kupuje jako malá soška, anebo je to ta původní, víš, jak to myslím, ne?
2: A když má dobrou nálku, tak nám doroste.
3: Přesně tak. Tak já si myslím, že tak 1,80 m.
2: Dobře, tak jo, je to 11,5 cm.
3: Kračuji ještě, jo?
2: Poslední.
3: Aha, super, tak poslední. Na to. No.
2: Dneska slaví narozeniny taky tato česká herečka.
5: Je to proces určitě, tak na začátku mít takovýhle předsevzetí nebo přání je celkem dost jako drzí, bych řekla, a úplně krátkozraký, protože se potřebujete naučit to řemeslo, že jo, a taky si vybudovat nějakou pozici, abyste se pak dostal do toho, že si sednete před meny a vyberete si, co
2: tak
5: máte.
2: Kdo to je?
3: Jako pokud to, teď až ke konci jsem to poslouchal, ale je to hodně zkreslené, přes to sluchátka, ale možná to bude Taťana Dyková.
2: Kromě toho, že jsme se dověděli, že Věstonická Venuše roste podle nálady, tak si myslím, že to bylo velmi úspěšné. Takže ti gratuluju k tvému prvnímu Víš, nevíš,
3: děkuju,
2: takhle v pozici zprávaře na Rádiu Čas, a díky a krásný den a uslyšíme se ještě.
3: Jasně, děkuju.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Odpoledne by mělo být skoro jasné až polojasné, místy může být obloha oblačná a teploty budou dneska příjemné. Ty nejvyšší se mají pohybovat v rozmezí od 24 do 28 stupňů Celsia.
7: Hity, které milujete.

0: Nevím, jak to máte vy, ale já bych asi tady nesouhlasil, protože švédští vědci zjistili, že nejhorším dnem týdne je neděle. Pondělní splíny jsou hrozné, ale takové to nedělní, že jo, že myslíme, co musíme v pondělí udělat, co musíme všechno stihnout, je ještě horší. No a v neděli máme i dost času přemýšlet o tom, že právě v to pondělí máme tu a tu povinnost a musíme udělat tohle a čeká nás zubař a musíme nakoupit a tak dále a tak dále. Takže ten strach z těch špatných věcí je horší než věci samotné. Ale pozor, zase američtí vědci, ti to mají úplně jiné, když tohle to zkoumali a tvrdí, že pro ně je noční můrou středa. No, možná, že k víkendu daleko, že jsme teprve uprostřed pracovního týdne, nevím, ale pro mě středa už den, sympatiák, je to půlka pracovního týdne, že jo, a k víkendu zase o něco blíže. Takže dneska je pondělí, ať se daří, a když v pondělku přidáme i tu muziku, hity, které milujete, taky to pondělí může být den sympatiák. Co si budem, zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Radio Čas. Radio
1: Čas. Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová. Přijdu kdekoliv, svléknu se kdekoliv.

0: No, to ne.
1: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
0: Protože si pořádně manžel vrznul.
2: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
1: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
0: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které miluje.

0: I dneska bude platit, že po 11. rozjedu obědovku rádia Čas, tedy obědy do vaší firmy. Držím palce a dobrou chuť, no a protože bude 11 hodin, tak s Martinem Fabíkem jdeme na čerstvé zprávy. A od Aleše Šklubala tady z časáckého studia. Vydařené pondělí.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Econ

0: Aktuálně si dávejte pozor, v Opavě v oblasti Budišovice Pila stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Popůvek, tvoří se zde dlouhé kolony, počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní ve Zlíně v obci Hrobice, probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Osobní auto se střetlo s chodcem, na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko zvažuje konec devátých tříd. Část Brna čeká výluka vlaků. Silnici mezi Místkem a Palkovicemi čekají opravy. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku by se mohly zrušit deváté třídy základních škol. S tímto návrhem přišlo vládní hnutí SPD. Podle něj by žáci chodili na základní školu jen 8 let, dříve dokončili vzdělání a nastoupili do práce. SPD tvrdí, že by tím stát ušetřil miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga ale s takovou změnou zatím nepočítá a upozorňuje, že by mohla přinést více komplikací než přínosů.
1: Morava aktuálně.
0: Cestující na Brněnsku čeká výluka vlaků. Ode dneška začnou místo spojů na lince S41 jezdit náhradní autobusy. Omezení potrvá až do 26. srpna a týká se cest mezi Brnem, Ivančicemi a Moravským Krumlovem. Autobusy pojedou několika různými trasami, proto by si lidé měli před cestou zkontrolovat aktuální spoje. Moravskoslezský kraj zahájil velkou rekonstrukci silnice mezi Místkem a Palkovicemi. Řidiči musí až do druhé poloviny srpna počítat s dopravním omezením. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Od 8.7. jsme začali opravu v Palkovicích, kdy tato silnice to už opravdu potřebovala. Bude tam i časový úsek, kdy bude úplně zavřená. Máme tam vyřešené samozřejmě objízdné trasy i objízdné trasy pro autobusy, takže musí to obyvatele vydržet, ale silnice potom bude opravena, bude nová, vydrží nám dlouho.
0: Změny čekají také cestující příměstské dopravy. Na některé zastávky nebudou autobusy zajíždět.
1: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky vyhrály poslední zápas v Lize národů. Francii porazili 3-2 na sety a v napínavém závěru odvrátili 4 mečboly. V letošní soutěži si připsali 6 výher a celkem 16 bodů. To je lepší výsledek než loni. Češky tak zakončily své vystoupení v prestižní soutěži úspěšně.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Bohuš.
2: Tak, a kdyby to byla holčička?
1: Bohumila? Bohu...
2: Ještě zkus?
1: Bohu...
2: Kdyby slavila Boha?
1: Boha jeho? Bože můj.
2: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno Moravo mezi 6. a 9.
3: Amen.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Obědovka, to je pizza do vaší firmy, pro vás i vaše kolegy. I dneska se bude servírovat rád poukaz na obědovku. Z Rádia Čas samozřejmě vyměním za důkaz, že ve vaší firmě hrajeme. Jinak volat samozřejmě můžu kdykoliv, nenechte si ujít. No a k obědovce, hity, které milujete, jo, a abych nezapomněl, voní také téma pořadu Jeste s rozumem. Takže s Evou Digler už za chviličku probereme grilování. A že Češi jsou grilovací národ, to je bez pochyb. Tak hezké dopoledne z Rádia Čas od Aleše, jdeme za muzikou. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které

0: Přiznám se, miluju grilování, kuřecí řízky na grilu, klobásky, dokonce i cukety jsme minule grilovali. No, co si budeme, Češi jsou milovníci grilování, ale jak to udělat, aby tam to ale nebylo, aby to bylo takové zdravější a řeknu i vyváženější. Tak tady určitě poradí Eva Riegler. Evi?
1: Češi mají docela unikátní postoj ke grilování a zajímavá jsou taky čísla, která se pojí s grilem a českým národem. Ze statistik vyplývá, že Češi jsou ochotní utratit za jedno grilování až 2 000 korun. Wow. A za kvalitu masa si klidně i připlatíme, což je vlastně dobrá zpráva. A pokud se chceme pustit třeba do odlehčenější podoby grilovačky, která nezatočí s naší linií ani peněženkou, tak můžeme zvolit kuřecí maso, krůtí, sezónní zeleninu, cuketu, papriky, rajčata a jako přílohu třeba grilované brambory. To pak můžeme zařadit i do sekce zdravé grilování.
0: No a léto a grilování a také prázdniny a grilování, to jde k sobě. A tak zítra po 11. k dobrotám na grilu více právě od Evy Riegler. Teď svět muziky a hity, které milujete. Z rádia Čas.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: přesně tak dneska v 18 hodin na Rádiu Čas startuje Music Box, tedy hudební speciálka Rádia Čas. A protože léto je tady, tak já mám pro vás největší letní pecky. Na vás potom už jenom nechám sluneční brýle, vybrat stín nad hlavou, chlazený nápoj do ruky a Rádio Čas na doslech. A protože tahle hudební jízda bude stát za to, nenechte si ujít. Ještě jednou tedy startujeme v 18 hodin a bude to hezky letně. Tak ani obědovku si nenechte ujít, protože volat budu za pár minut a pokud jste ve hře, určitě mobily po ruce.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne by mělo být skoro jasné až polojasné, místy může být obloha oblačná a teploty budou dneska příjemné. Ty nejvyšší se mají pohybovat v rozmezí od 24 do 28 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Rádio Čas je s vámi. Já si tak říkám, že asi je tady ten nejvyšší čas, abychom společně rozdělili obědovku a pokud máte úplně ty samé pocity, tak pojďme na ně.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: No, je tady léto, já často tak jdu do sebe a říkám si, odlehčím na stravě, nic těžkého, ale nakonec to stejně vyhraje smažák, když jsme někde v hospodě, nebo pizza, a ta dneska opravdu vyhraje. Vyhraje u někoho z vás a nebude jen pro vás, ale také pro vaše kolegy. Tedy pokud jste svou firmu zaregistrovali, tak já teďka ano, tady roztočím to kolo na počítači a vyberu telefonní číslo a budu volat do dané firmy. No a budu zjišťovat, jestli u vás hraje Rádio Čas, protože to bude to podstatné. Takže telefon, ano, už je to vytočeno, telefon tady mám, pojďme to zkusit a já věřím, že to dopadne, i když je pondělí, dobře. Tak, já jdu na to 778 a 9 a ještě 3, 4, tak. Je tady pondělí, jsou prázdniny, jsou dovolené, ale já věřím, že se do Olomouce dovolám a také paní nebo slečně Monice. A věřil jsem správně. Aleš už klumal Rádio Čas, obědovka. Zdravím vás. Monika, že je u telefonu?
2: Dobrý, ano. No.
0: Moniko, kde jsem vás zastihl? Ano, v práci, co děláte právě teď?
2: No, jsou v práci teďko, no.
0: A už jste měla oběd?

0: Jo, tak já tam
1: tu... To mě nevadí, tomu rozumím. Ale, nemusíte, to... mně stačí důkaz, že třeba já nevím jméno moderátora, nebo dnešní téma, včerejší téma.
0: Škubal, obědovka.
1: No já vím, ale to jste mohla být třeba takhle zapsáno, až mě zavolá, tak já řeknu Škubal, obědovka, mám to v kapse.
0: Tak mě hlavně ještě voláte navíc na pracovní telefon, tak to já jsem z toho taková úplně rozhozená.
1: Moniko, víte co, mně to stačí. Mně to stačí, ať nejste rozhozená. No, tak co, kolik vás je na pracovišti?
0: Jeden, dva, tři... Tři u nás tady v kanceláři, 4-5, no, v kanceláři.
1: No, super, super. Tak jo, tak já si myslím, že se podělíte, že se rozdělíte, protože křupavá, vonavá pizza putuje za vámi v podobě poukázky, tak si to vyzvedněte a dejte si do nosu s námi, s Rádiem Čas a děkujeme za přízeň. Mějte se moc krásně. Moniko, naslyšenou, naschledanou.
2: Obědovka Rádia Čas. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin. Nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
7: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Je tady poledne, klasicky přeju dobrou chuť, ale klasicky také říkám ahoj. Pro Majkyho ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Máme dneska takové citové téma, to, co nás rozbrečí, který film, jestli patříš mezi ty chlapy, kteří u filmu brečí. Co?
1: No, já se přiznám, já jsem cítěl, takže já fakt, no, u těch filmů si občas, jako nějaká ta slzička občas ukápne. No a klasika je takový Titanic, že jo, nebo jo, miluju jo, ještě jo. Počátek, Vyměřený čas a tady tyhle filmy. Takže jo, jako ano, občas ano.
0: Já jsem říkal, že možná to vlhké oko mám prostě, ale že ta slza z toho neskápne.
1: No, mně se začnou potit oči, víš, když se dívám
0: jo,
1: na ten film.
0: Jo, tak to mi taky, právě. Jako, že brečel a tak možná vždycky začne potahovat, rozumíš, a ty kapesníky a teďka to. Ale asi je to správné, no, tak to má být.
1: Je
0: tak
1: to jo, krásné. No.
0: Tak filmově s Majkym jedeme dál, teď ale aktuální zprávy Rádia Čas. Bude poledne, ještě jednou dobrou chuť ke všemu, co si dáte. Zůstaňte s námi.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Karviné na ulici Karola Šlivky. Havarovalo tady osobní auto. Komplikace v dopravě jsou také v Brně na ulici Gajdošova a Bubeníčkova, kde bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A zdržet se můžete i na dálnici D1 na trase Ostrava-Přerov. Kvůli nehodě je tady odstavený kamion. Na místě zasahují policisté a hasiči. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Do Česka se vrátí horké počasí. Moravskoslezský kraj našel náhradu za uhlí a Přerov modernizuje autobusové zastávky. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko čekají tento týden tropy a silné bouřky. Podle meteorologů zítra vystoupí na jihu Moravy teploty až ke 32 stupňům. Zároveň ale platí výstraha před silnými bouřkami s kroupami a přívalovým deštěm. Po středečním mírném ochlazení se tropické teploty nad 30 stupňů od čtvrtka opět vrátí. O víkendu se postupně ochladí na příjemnějších 24 až 28 stupňů s místními přeháňkami.
2: Morava aktuálně.
8: Moravskoslezský kraj našel náhradu za uhlí. Region chce vsadit na menší moderní jaderné elektrárny vyráběné sériově v továrnách. Jako první lokalitu vláda schválila Dětmarovice, kde má vyrůst jeden z těchto reaktorů. Více informací má pro nás hejtman Josef Bělica.
9: Takový modulární reaktor by vlastně znamenal jednak dostupnou energii, kterou by stát byl schopen produkovat za nějakých podmínek, ale také dostupný zdroj tepla. A náš kraj je výhodný z několika důvodů. Jednak máme vhodné geografické a geologické podmínky, jednak máme dostatek vody na to, abychom takový reaktor byli schopni uchladit, a jednak máme pořád dostatečnou průmyslovou základnu.
8: Do roku 2050 má v Česku pak vyrůst až 10 takových modulárních reaktorů. Přerov modernizuje autobusové zastávky za 9 milionů korun. Město na 16 místech vymění staré tabule za nové elektronické, které budou lidem ukazovat přesný čas příjezdu autobusů. Práce potrvají do listopadu a cestující omezí jen minimálně. Výjimkou bude zastávka Hřbitov, která se kvůli objížďce dočasně přesune.
2: Rádio Čas, sport.
8: A české tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová pak šestá. Z mužů se Jiří Lehečka po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku.

0: opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Bohuš.
3: Tak, a kdyby to byla holčička?
2: Bohumila?
3: Ještě zkus?
2: Bohu.
3: Kdyby slavila Boha?
2: Boha jeho? Bože můj.
3: My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
2: Amen.

0: pondělní, teď už odpoledne ze studia Rádia Čas se mnou, s Mirkem Rešlem, samozřejmě také se skvělou muzikou. Hity, které milujete, budeme servírovat i nadále. No a za chviličku se podíváme na Pitbulla, protože ten pokořil světový rekord. O co konkrétně šlo, tak to prozradím za chviličku do 10 minut. No a řekneme si také, jak dneska v éteru Rádia Čas vyhrát nějaké vstupenky, tak s námi zůstaňte. Teď už muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Společnost Připondělková měla Rádio Čas a my se podíváme na světovou popovou ikonu Pitbulla, protože tomu se podařilo vytvořit Guinnessův rekord. Pokud si typujete v čem, tak možná uhádnete, jedná se o počet lidí s pleškami. Není to nic nového, já si vzpomínám, když byl Pitbull tady v Česku, tak z toho byla neskutečná show, spousta lidí s pleškami chodilo snad po celé republice. Toto se mu podařilo na koncertě v londýnském Hyde Parku, vytvořil tam tedy nový Guinnessův rekord a celkem tam bylo 22 141 fanoušků v plešatých čepicích. No a samotný Pitbull si sám tu umělou čepici dal. Každopádně pokud byste chtěli vyrazit na Pitbulla, tak mimo jiné už 26. července za 13 dní dorazí také do Česka, takže bude ideální příležitost vytáhnout plešku i tady. Ode mě další muzika, za chviličku další hity, které milujete.
1: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
2: Že nic neřešíš.
1: Přesně.
2: Proto jsme vybrali Auto ESA.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
1: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: I dnes někomu z vás zprostředkujeme skvělý zážitek v rámci Megaléta každý všední den od pondělí do pátku. Nadělujeme a rozdáváme lupeny. Dneska tady máme dva vstupy na hororový cirkus. Já se přiznám, že jsem na tento cirkus vyrazil v pátek. Je se rozhodně na co těšit, není to úplně pro každého, ale zábava je rozhodně zaručena. No a díky našemu rádiu můžete vyrazit na hororový cirkus úplně zadarmo. Stačí jenom poslouchat a dát dohromady výherní větu. Ta se skládá ze 4 slov, my už jsme první dvě odhalili. Já dnes odpoledne odhalím třetí slovíčko, tak buďte ve střehu a třeba na hororový cirkus můžete vyrazit právě vy.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne by mělo být skoro jasné až polojasné, místy může být obloha oblačná a teploty budou dneska příjemné. Ty nejvyšší se mají pohybovat v rozmezí od 24 do 28 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a my se dneska ptáme, u kterého filmu vždycky brečíte. Tak já si pročítám komentáře, které nám píšete na Facebook, také zprávy, co píšete na WhatsApp Rádia Čas. No, já jsem si teda upřímně myslel, že best bude Titanic, to je film, který mě dostane, i když ho vidím po páté, jako nemám s tím absolutně problém. Ale na našem WhatsAppu vítězí Zelená míle. Tak dejte vědět, vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. No a já posílám další hity, které milujete.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na hororový cirkus, Shakespeareovské slavnosti, retro dance party a nějakou další pecku? Pecku. Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které miluje.

0: Není. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

Společnost vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas za 3 minuty, 13. hodina a slovo si teď bere Marcelka, míříme na cesty a čekají nás také zprávy. Povíme si, že domácí pálenka se letos opět prodraží.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: Řidiči aktuálně pozor v Mohelnici na Šumpersku. Na Uničovské ulici havarovala dvě osobní auta, na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Na dálnici D1 se můžete zdržet na trase Ostrava Přerov na 275. kilometru, kde je po nehodě odstavený kamion. I tady jsou na místě policisté a hasiči a velké komplikace jsou na dálnici D2 na 15. kilometru na trase Lanžhot Brno, kde probíhá vyšetřování dopravní nehody náklaďáku. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Domácí pálenka se letos opět prodraží. Luhačovice mají nové elektrodobíječky a Hlučínsko dostane nové cyklistické značení. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku začala sezóna pěstitelského pálení. Ovoce by ale podle odborníků letos mělo být méně než loni. Zahrádkáři také musí počítat s tím, že si po 5% zvýšení spotřební daně za ovocné destiláty připlatí. Za litr čistého lihu tak dají 205 korun. Pálenic hlavně na Moravě, ale i přes vyšší ceny neubývá. Celníci také varují před nelegálním pálením a spouštějí přísnější kontroly.
1: Morava aktuálně.
0: V Luhačovicích za městskou plovárnou začaly fungovat dvě nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Jak uvedl starosta města Marian Ležák, je to další krok k rozšíření služeb pro místní obyvatele i návštěvníky lázeňského města.
2: Luhačovice jsou vnímány jako jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst u nás v České republice a každoročně sem přijíždí velké množství hostů. S rostoucím počtem elektromobilů roste i poptávka po dostupném a spolehlivém dobíjení. Právě proto nové stanice představují další krok moderní a komfortní dopravní infrastruktuře a zároveň podporují udržitelný rozvoj města.
0: Řidiči tak mohou své vozy plně nabít za necelou hodinu a čas využít třeba k návštěvě lázní nebo centra města. Cyklistické trasy na Hlučínsku dostanou nové značení a projdou velkými úpravami. Cesty mezi obcemi tak budou pro výletníky přehlednější a bezpečnější. Změny se dočkají například oblíbené trasy z Opavy přes Kobeřice až k polským hranicím. Lepší značení dostanou také stezky kolem Kravař, Štěpánkovic, Albertovce, Strahovic nebo Třebomy.
1: Rádio Čas, sport.
0: A fotbalisty Baníku Ostrava opustil stoper Juan Pablo Ortiz. Kolumbiec, který dříve nastupoval i za Pardubice, se v Ostravě neprosadil a zapsal si jediný start v nejvyšší soutěži. Krátce po startu přípravy pak Baník požádal z vážných rodinných důvodů o volno a zpátky už se nevrátí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku převážně polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Bohuš.
4: Tak a kdyby to byla holčička?
3: Bohumila? Bohu.
4: Ještě zkus?
3: Bohu.
4: Kdyby slavila Boha.
3: Boha jeho? Bože můj.
4: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
3: Amen.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Společnost vám dělá Rádio Čas a my se za chviličku podíváme na to, kolik mladých Čechů má zatím doma mama hotel, nebo respektive v kolika letech opouštíme náš domov. Podrobnosti řekneme za chvilku a také v této hodince prozradím třetí slovo do naší výherní tajenky k megalétu Rádia Čas, protože dneska tady pro vás máme ještě dva lístky na hororový cirkus v Ostravě Svinově. Teď už ale hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas. Já tady mám pro vás takovou zajímavou statistiku. Podíváme se na to, kolik mladých Čechů do 29 let žije stále s rodiči. A podle dat Eurostatu je to téměř polovina do 29 let, je to 47%. Průměrný věk odchodu z domova je přitom v České republice 25,8 let. No a hlavními důvody jsou vysoké ceny nemovitosti a drahé nájmy, které tvoří velkou část výdajů mladých lidí. A co si budeme, u maminky je hodně dobře, alespoň u té mojí, ano. No, ono, nějaké to vaření, uklízení, je tam těch starostí o něco méně. Tak uvidíme, třeba se to do budoucna změní. Ode mě další muzika a hity, které milujete, jsme Rádio Čas a za chviličku prozradím třetí slovíčko do megaléta.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
5: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas a my se v tuto chvíli přesuneme do dnešního rána, protože jako každý všední den dneska probíhalo Víš nevíš v pořadu Dobré ráno Moravo a dnes jsme řešili, jak velká je věstojínská Venuše. Tak co, věděli byste?
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
2: Tak Marťo, v roce 1652 proběhlo vysvěcení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. No a když už jsme u toho Staroměstského náměstí v Praze, ano. Tak kolik českých pánů tu bylo popraveno v roce 1621? Jsou tam kříže na zemi.
3: Nějakou nápovědu nebo vodítku?
2: Dám ti možnosti,
3: no,
2: jo?
3: Tak dej, pojď.
2: 21, 25 nebo 27?
3: Já si myslím, že to 21 je takové číslo, které by mělo být správné. Nějak to cítím.
4: Je to ono?
2: Ne, já jsem to spletla.
4: Aha, škoda.
2: Počkej, ježiš, já si to tady musím proklikat. Ne, je to 27.
3: Jo. To tak skoro, no.
2: V roce 1925 při výzkumu paleolitického stanoviště v Dolních Věstonicích, ani to neřeknu, byla nalezena plastika ženy, takzvané věstonické Venuše. Jak velká věstonická Venuše je?
3: No vím, že nemá jako ruce, a jak vysoká, to nevím.
2: Nemá ruce.
3: No myslím, že nemá ruce, ne?
2: No.
3: A nemá ani nohy. Nebo jako, že má, ale nemá úplně celé nohy, ale výška její, jako původní výšku, myslím.
2: Jo, já si připadám trošku jako u maturity. Odpovídáš na něco, na co jsem se neptala. Ale odpovídáš správně. A dobře. Když bys měl jenom říct, jestli je velká nebo malá, tak co bys řekl?
3: Záleží, v jakém je to rozpoložení, to je otázka jako...
2: Jako v jakém rozpoložení je věstonická Venuše, jo?
3: Tak buď si to kupuje jako malá soška, anebo je to ta původní, víš, jak to myslím, ne?
2: A když má dobrou nálku, tak nám doroste.
3: Přesně tak. Tak já si myslím, že tak 1,80 m.
2: Dobře, tak jo, je to 11,5 cm.
3: Kračuji ještě, jo?
2: Poslední.
3: Aha, super, tak poslední. Jdu na to.
2: No. Dneska slaví narozeniny taky tato česká herečka.
5: Je to proces určitě, tak na začátku mít takovýhle předsevzetí nebo přání je celkem dost jako drzí, bych řekla, a je krátkozraký, protože se potřebujete naučit to řemeslo, že jo, a taky si vybudovat nějakou pozici, abyste se pak dostal do toho, že si sednete před meny a vyberete si,
2: co tak máte. Kdo to je?
3: Jako pokud to, teď až ke konci jsem to poslouchal, ale je to hodně zkreslené, přes to sluchátka, ale možná to bude Taťana Dyková.
2: Kromě toho, že jsme se dověděli, že věstonická Venuše roste podle nálady, tak si myslím, že to bylo velmi úspěšné. Takže ti gratuluju k tvému prvnímu Víš nevíš,
3: děkuju.
2: Takhle v pozici zprávaře na Rádiu Čas a díky a krásný den a uslyšíme se ještě.
3: Jasně, děkuju.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Taky zítra se dočkáme sluníčka, sem tam už ale může sprchnout. Úterý bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasné až oblačné, ojediněle se vyskytnou přehánky, místy může i zabouřit. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas chceme, ať si léto užijete úplně na maximum, a to proto, že to je prostě skvělé a rozdáváme lístky každý všední den. A dneska tady máme pro vás lístky na hororový cirkus, já jsem na něm byl v pátek, můžu naprosto doporučit, úplně skvělá show, a proto, abyste mohli vyrazit, stačí dát dohromady výherní větu, která se skládá ze 4 slov, a já v tuto chvíli prozradím třetí slovíčko a tím je slovo je. Takže třetí slovíčko do naší tajenky je slovo je, a pokud ještě nemáte ty předchozí, tak poslouchejte, protože ještě dnes odpoledne ne, připomenu.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Věci, které milujete. Radio Čas.

0: I minutku před 14. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo si teď bere Marcelka, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že česká armáda hlásí rekordní nábor.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Břeclavi na křižovatce ulic Mendlova Lidická probíhá vyšetřování dopravní nehody osobního auta. Zdržet se můžete na trase Olomouc Vyškov kvůli porouchanému vozidlu a na dálnici D2 na 15. kilometru na trase Lanžhot Brno stále probíhá vyšetřování vážné dopravní nehody nákladňáku. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Česká armáda hlásí rekordní nábor. Bohumín má opět asistenty prevence kriminality a traktory Zetor v Brně po 80 letech končí. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o vstup do české armády letos trhá rekordy. Náborový cíl pro letošní rok byl splněn už v polovině července na 111%, kdy armáda přijala zhruba 2,5 tisíce nových rekrutů. K vysokému zájmu přispívají určitě i platy přesahující 50 tisíc korun, řada benefitů, jako například příspěvek na bydlení, ale i dobrovolná vojenská cvičení.
1: Morava aktuálně.
7: Bohumín po půl roce obnovil službu asistentů prevence kriminality. Na pořádek teď dohlíží čtyřčlenný tým a více podrobností má pro nás mluvčí města Jana Končítková.
8: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
7: Tradiční traktory Zetor v Brně po 80 letech končí. Výrobce totiž přesouvá veškerou produkci do Indie, protože vyrábět v Evropě je kvůli drahým energiím a materiálům dlouhodobě neefektivní. V Moravské metropoli zůstane pouze centrála společnosti, vývojové centrum a sklad náhradních dílů. Kvůli tomuto kroku přijde v Brně o práci posledních 33 zaměstnanců výroby.
1: Rádio Čas, sport.
7: A české volejbalistky vyhrály poslední zápas v Lize národů. Francii porazili 3-2 na sety a v napínavém závěru odvrátili 4 mečboly. V letošní soutěži si připsali 6 výher a celkem 16 bodů, což je lepší výsledek než loni. Češky tak zakončili své vystoupení v prestižní soutěži úspěšně. Počasí nám na Moravě a ve Slezsku zítra nabídne polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
9: Bohuš.
10: Tak a kdyby to byla holčička?
9: Bohumila? Bohu.
10: Ještě zkus?
9: Bohu.
10: Kdyby slavila Boha.
9: Boha jeho? Bože můj.
10: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: I dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit, a docela zajímavá akce proběhne už tuto neděli 19. července ve Vendrini, a to Slezský dřevorubec. Jedná se o soutěž nejlepších dřevorubců a řezbářů v regionu i v zahraničí. No a pokud vyrazíte, tak tady budou součástí také disciplíny pro veřejnost, můžete si zasoutěžit a skvělý doprovodný program samozřejmě nebude chybět. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte. No a pozvání patří také do éteru Rádia Čas za hity, které milujete.
0: Čas.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a já tady mám pozvánku na zítřejší den, protože tak jako každé úterý, tak i zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas odstartuje pořad Jeste s rozumem s Evčou Rigler. Tak pojďme se podívat, o čem bude řeč.
1: Celá unikátní postoj ke grilování. A zajímavá jsou taky čísla, která se pojí s grillem a českým národem. Ze statistik vyplývá, že Češi jsou ochotní utratit za jedno grilování až 2000 korun. A za kvalitu masa si klidně i připlatíme, což je vlastně dobrá zpráva. A pokud se chceme pustit třeba do odlehčenější podoby grilovačky, která nezatočí s naší linií ani peněženkou, tak můžeme zvolit kuřecí maso, krůtí, sezónní zeleninu, cuketu, papriky, rajčata a jako přílohu třeba grilované brambory. To pak můžeme zařadit i do sekce zdravé grilování.
0: No, nevím jak vy, ale to je jedna z aktivit, kterou já opravdu miluju. Já se vždycky těším na léto a vlastně ani ne v létě, já griluju teda i v prosinci. No, každopádně celý pořad už je zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
9: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a my se dneska ptáme, u kterého filmu vždycky brečíte. No, já jsem říkal, že jsem na filmy docela cítě, Titanic nezvládnu vůbec, ale co se dívám, tak na našem Facebooku a WhatsAppu naprosto vítězí Zelená míle. Napsala třeba Klára, Forrest Gump, toho je, já se rozbrečím i u znělky na večerníček a na filmy vyloženě hluboce smutné jako Zelená míle. Také píše Ruda, jak dostat tatínka do polepšovny. Dobře, tak dejte vědět i vy ostatní, jak to máte, který film vás třeba naposledy dojal, napište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď počasí, jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se dočkáme sluníčka, sem tam už ale může sprchnout. Úterý bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasné až oblačné, ojediněle se vyskytnou přeháňky, místy může i zabouřit. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
3: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žijte krásně.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
6: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
7: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
8: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
7: Protože si pořádně manžel vrznul.
8: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v větrenkách v

naším rádiem se dostanete na ty nejlepší festivaly, koncerty, kulturní akce, no zkrátka si to léto užijete o něco víc. Každý všední den rozdělujeme a nadělujeme lístky, dneska konkrétně na hororový cirkus, který probíhá až do 9. srpna v Ostravě Svinově. Já už jsem ho navštívil právě minulý týden v pátek, naprosto doporučuju, skvělá show, nasmál jsem se opravdu hodně a myslím si, že tady byste chtěli být úplně zadarmo, ideálně hned. K tomu potřebujete znát výherní větu, my jsme prozradili první tři slovíčka a pokud jste je neslyšeli, tak máte poslední šance, protože první tři slova zní Rádio Čas je. No a jakmile padne poslední slovíčko do naší výherní tajenky, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800. Teď už hity, které milujete. Rádio Čas.

0: odpoledne s rádiem Čas, za 3 minuty 15. hodina a se mnou ve studiu Terka Poferka. Krásné odpoledne.
1: Čauky, zdravím tebe i všechny posluchače.
0: Tedy my dneska řešíme a ptáme se, u kterého filmu naši posluchači a popřípadě mi pláčou. Tak co jsi typ, který si rád pobrečí?
1: Řekla bych, že nebrečím často, ale občas se to stane a tematicky se to stalo zrovna včera.
0: Na co jsi koukala?
1: Zápisník jedné lásky, no tak tam.
0: Já jako pravidelně u Titaniku.
1: A tak jasně, tak to je taky taková klasika, plačící.
0: Ano, viděl jsem 5krát a stále mě to vždycky dojme. No, téma, které dneska budeme řešit, pište, dávejte vidět WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď už se ale slovo bere Marcelka, čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 872.

0: Řidiči, aktuálně pozor na Prostějovsku. Na silnici u Mostkovic havarovala dvě osobní auta. Zdržet se můžete také v Olomouci na Pastérově ulici, kde se osobní auto srazilo s nákladňákem, právě tak jako na hlavním tahu u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. V lokalitě Buchlovské hory u odbočky na hrad Buchlov se motorkář srazil se sednou. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A stále buďte opatrní také v Břeclavi na křižovatce ulic Mendlova Lidická. I tady probíhá vyšetřování dopravní nehody. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Do Česka se vrátí horké počasí. Moravskoslezský kraj našel náhradu za uhlí a Přerov modernizuje autobusové zastávky. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko čekají tento týden tropy a silné bouřky. Podle meteorologů zítra vystoupí na jihu Moravy teploty až ke 32 stupňům. Zároveň ale platí výstraha před silnými bouřkami s kroupami a přívalovým deštěm. Po středečním mírném ochlazení se tropické teploty nad 30 stupňů od čtvrtka opět vrátí. O víkendu se postupně ochladí na příjemnějších 24 až 28 stupňů s místními přeháňkami.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj našel náhradu za uhlí. Region chce vsadit na menší moderní jaderné elektrárny vyráběné sériově v továrnách. Jako první lokalitu vláda schválila Dětmarovice, kde má vyrůst jeden z těchto reaktorů. Více informací má pro nás hejtman Josef Bělica.
2: Takový modulární reaktor by vlastně znamenal jednak dostupnou energii, kterou by stát byl schopen produkovat za nějakých podmínek, ale také dostupný zdroj tepla. A náš kraj je výhodný z několika důvodů. Jednak máme vhodné geografické a geologické podmínky, jednak máme dostatek vody na to, abychom takový reaktor byli schopni uchladit, a jednak máme pořád dostatečnou průmyslovou základnu.
0: Do roku 2050 má v Česku pak vyrůst až 10 takových modulárních reaktorů. Přerov modernizuje autobusové zastávky za 9 milionů korun. Město na 16 místech vymění staré tabule za nové elektronické, které budou lidem ukazovat přesný čas příjezdu autobusů. Práce potrvají do listopadu a cestující omezí jen minimálně. Výjimkou bude zastávka Hřbitov, která se kvůli objížďce dočasně přesune.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová pak šestá. Z mužů se Jiří Lehečka po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku.

0: opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Bohuš.
3: Tak, a kdyby to byla holčička?
2: Bohumila? Bohu...
3: Ještě zkus?
2: Bohu...
3: Kdyby slavila Boha?
2: Boha jeho? Bože můj.
3: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
2: Amen.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Posloucháte Radio Čas a já vás všechny vítám v novém týdnu u pondělního odpoledního vysílání. Terka Puferka jméno a hned na začátek si dáme jednu pozitivní zprávu, protože jde vidět, že v Česku se zvířatům opravdu daří, a to nejenom v zoologických zahradách, ale například i na záchranných stanicích letos mají opravdu velké úspěchy. Konkrétně na záchranné stanici živočichů Makov na Písecku se letos vylíhlo 7 mláďat vzácné sovy pálené, což je už teď více než obvykle, ale ten počet ještě poroste, protože už jsou snesená další vajíčka, které zahřívá samička, takže uvidíme, kam až se konečný počet vyšplhá, tak či tak je to skvělá zpráva. Radio Čas.

0: Ladit Radio Čas, to byli Imagine Dragons, kteří minulý rok vystoupili v Praze na Letňanech, přičemž už jsme je tady měli také pár let zpátky na Colors of Ostrava. Jejich show je vždycky velmi, velmi energická a jde vidět, že do toho dávají opravdu maximum. Dívala jsem se, jestli náhodou v letošním roce také nechystají nějaký koncert poblíž, že bych vás pozvala, ale bohužel letos vystupují čistě pouze v Americe nebo v Arabských Emirátech, takže tam si můžete když tak udělat výlet, kdyby byla chuť. No a my už pokračujeme dál a za malou chvíli tady pro vás mám například hodiny s písní Souhvězdí a nebo také ikonickou píseň Miley Cyrus, ve které se v rámci videoklipu houpala na té demoliční kouli a olizovala kladivo, samozřejmě Wrecking Ball.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Posloucháte Radio Čas a já si úplně vzpomínám, jak když vyšla písnička Breaking Ball od Miley Cyrus, tak si všichni říkali, pro boha, co té Miley hráblo, proč dělá takové projevy. No a samozřejmě během let už potom vyšlo na povrch, že hlavní důvod, proč byla takhle hodně, řekněme, za rebelku, je ten, protože chtěla, aby s ní Disney samo ukončilo smlouvu, protože odejít z té smlouvy bylo v podstatě nemožné a bylo to postavené extrémně nevýhodně. A i přesto, že seriál Hannah Montana s Miley Cyrus v hlavní roli byl extrémně úspěšný a vydělával šílené peníze, Miley byla placená opravdu velmi špatně, dokonce nejhůř z celého toho seriálu, což je absurdní. No a jeden z těch důvodů, proč už chtěla přetrhnout to, aby Disney diktovalo, co má v životě dělat, tak si řekla, že prostě bude dělat takové věci, aby se Disney samo rozhodlo, že tu smlouvu ukončí. Podařilo se. No a o pár let později se nakonec stejně vrátili a usmířili, protože vlastně v letošním roce došlo k novému poslednímu dílu a takové vzpomínce na Hannu Montanu po 20 letech.
1: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se dočkáme sluníčka, sem tam už ale může sprchnout. Úterý bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasné až oblačné, ojediněle se vyskytnou přehánky, místy může i zabouřit. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Žiju příběh z Lepurela. Skládám stránku ke stránce.

0: Ladíte Radio Čas, no a mám tady jednu pozitivní zprávu především pro všechny, co rádi cestují letadlem, protože aktuálně se vyjednalo, že příplatek za příruční zavazadlo se zruší. Takže v rámci ceny letenky už vždycky bude zahrnuto i příruční zavazadlo, takže žádné nepříjemné překvapení na místě. Zároveň bude možná změna chyby ve jméně na letence bez příplatku. No a v neposlední řadě, pokud poletíte s dětmi, tak aerolinka vás bude muset posadit vedle sebe, opět bez toho, abyste za to museli cokoliv platit. A stejné pravidlo platí i pro těhotné ženy a osoby se sníženou pohyblivostí a jejich doprovod. Já si myslím, že tohle jsou určitě super záležitosti, které je dobré vědět. A navíc k tomu také bude povinností aerolinek do 4 dnů od zpožděného nebo zrušeného letu poslat instrukce ke kompenzaci. Takže pokud budeme cestovat v následujících letech, už to bude výrazně příjemnější a jednodušší. No a tohle všechno bude platit rok od schválení, což znamená během příštího léta. Už to tady máme.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

0: Ladíte Radio Čas, no a my dneska na našem Facebooku řešíme téma, u kterých filmů si nejčastěji zapláčete. Já už jsem za sebe zmiňovala ten Zápisník jedné lásky, ale když odhlédneme od klasicky romantických filmů, já jsem schopná brečet třeba i u Přeletu nad Kukačím hnízdem, jak tam na konci běží ten Indián, prostě taky mi to přijde dojemné. Pojďme se podívat, co nám píšete v komentářích, například Čárka, u všeho, já jsem plačka, ale nej je hříšný tanec. Pak tady máme třeba Rudu, který píše, jak dostat tatínka do polepšovny, štěstím, nostalgií, vlastně už jen tím, že ty časy se už nevrátí. No ale myslím si, že nejlépe to tady vystihla Klára, která píše, že Lary, Schindlerův seznam, Babička, Forrest Gump, toho je, já se rozbrečím i u Znělky na večerníček. Na filmy vyloženě hluboce smutné, jako Zelená míle, Chlapec v pruhovaném pyžamu, takové, kde trpí zvířata nebo děti, na ty nekoukám vůbec, nemůžu. Každý to máme nastavené jinak a vy nám napište, který film spolehlivě rozpláče váš. No a já už teďkom předávám slovo Marcelce, která pro vás má zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor na hlavním tahu z Krnova přes město Albrechtice na Bruntálsku. Havarovala tady dvě osobní auta a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Komplikace v dopravě jsou také v Mohelnici na Šumpersku, na ulici náměstí Tyrše a Fignera, kde se osobní auto srazilo s cyklistou. I tady na místě zasahují záchranáři. Stále jsou problémy také na Uhersko-Hradišťsku na hlavním tahu u Buchlovic v lokalitě Buchlovské hory u odbočky na hrad Buchlov, kde se motorkář srazil se sednou. A ve Vyškově buďte opatrní na Křečkovské ulici, kde záchranáři řeší nehodu osobního auta a motorkáře. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Domácí pálenka se letos opět prodraží. Luhačovice mají nové elektrodobíječky a Hlučínsko dostane nové cyklistické značení. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku začala sezóna pěstitelského pálení. Ovoce by ale podle odborníků letos mělo být méně než loni. Zahrádkáři také musí počítat s tím, že si po 5% zvýšení spotřební daně za ovocné destiláty připlatí. Za litr čistého lihu tak dají 205 korun. Pálenic hlavně na Moravě, ale i přes vyšší ceny neubývá. Celníci také varují před nelegálním pálením a spouštějí přísnější kontroly.
7: Morava aktuálně.
6: V Luhačovicích za městskou plovárnou začaly fungovat dvě nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Jak uvedl starosta města Marian Ležák, je to další krok k rozšíření služeb pro místní obyvatele i návštěvníky lázeňského města.
8: Luhačovice jsou vnímány jako jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst u nás v České republice a každoročně sem přijíždí velké množství hostů. S rostoucím počtem elektromobilů roste i poptávka po dostupném a spolehlivém dobíjení. Právě proto nové stanice dálnice představují další krok moderní a komfortní dopravní infrastruktuře a zároveň podporují udržitelný rozvoj města.
6: Řidiči tak mohou své vozy plně nabít za necelou hodinu a čas využít třeba k návštěvě lázní nebo centra města. Cyklistické trasy na Hlučínsku dostanou nové značení a projdou velkými úpravami. Cesty mezi obcemi tak budou pro výletníky přehlednější a bezpečnější. Změny se dočkají například oblíbené trasy z Opavy přes Kobeřice až k polským hranicím. Lepší značení dostanou také stezky kolem Kravař, Štěpánkovic, Albertovce, Strahovic nebo Třebomy.
7: Rádio Čas, sport.
6: A fotbalisty Baníku Ostrava opustil stoper Juan Pablo Ortiz. Kolumbiec, který dříve nastupoval i za Pardubice, se v Ostravě neprosadil a zapsal si jediný start v nejvyšší soutěži. Krátce po startu přípravy pak Baník požádal z vážných rodinných důvodů o volno a zpátky už se nevrátí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku převážně polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Bohuš.
10: Tak, a kdyby to byla holčička?
9: Bohumila? Bohu...
10: Ještě zkus?
9: Bohu.
10: Kdyby slavila Boha.
9: Boha jeho? Bože můj.
10: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
9: Amen.

Rádio Čas je tady s vámi i při pondělním odpoledni. No a přátelé, pojďme se podívat do doby ještě relativně vzdálené, a to je listopad, konkrétně 21.11., kdy se všichni sejdeme opět v Ostravar aréně a rozburácíme tam tribuny, protože bude probíhat náš mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Já věřím tomu, že to bude nezapomenutelné, ostatně jako každý rok, a myslím si, že hosté jsou velmi, velmi, velmi lákaví. Budeme tam mít Davida Kollera, Olympic, Lenny společně s Marpem, no a hlavně přijede legendární Europe, se kterými si všichni z plna hrdla zaspíváme do Final Countdown, protože mimochodem oni tady do Česka celkově přijedou v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání právě tohoto úžasného alba. Takže já věřím, že všichni věrní posluchači Rádia Čas u toho budou s námi, můžete už si určitě zarezervovat lístky, ať máte nějaké místo, ze kterého půjde perfektně vidět, a těšíme se na vás. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, ti z vás, kteří poslouchali dneska během celého dne, tak jistě tuší, jak bude znít naše věta, kterou dáváme dohromady během celodenního vysílání, protože stále probíhá soutěž Mega Léto, no a v rámci toho můžete vyhrát úžasné ceny. A my se rovnou pojďme podívat na to, o co hrajeme dneska, o co si zahrajeme už za malou chvíli, a jedná se o dvě vstupenky na hororový cirkus Ohana. Já jsem na vystoupení asi rok nebo dva zpátky byla a byl to opravdu velmi opojný zážitek. Je to cirkus, ve kterém nevystupují zvířata, ale čistě lidi, a jak je to všechno lazeno do té hororové atmosféry, tak věřte, že si z toho odnesete opravdu velmi intenzivní zážitek a celá ta show je nezapomenutelná. Mimochodem, často vytahují lidi i třeba z publika přímo do té show. Byla jsem jedním z nich a fakt to stálo za to. Takže kdo by chtěl vyhrát tyto dvě vstupenky, tak až se ozve vyzývací jingle, tak mi zavolejte a potřebujeme znát celou větu. Já teď prozradím poslední slůvko a to zní jednička. Takže vy mi musíte říct, oč se jedná, je to čtyřslovná věta, a abych byla jakože úplně kámoš, tak já vám prozradím i to první slovo, což je rádio. Takže první rádio, poslední jednička, vy si doplňte ty další dvě, které jsme tady zmiňovali v průběhu celého vysílání, nadržím palce.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
4: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
5: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
6: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
7: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no a my si dáme jeden takový bizárek pro zasmání, protože teď 3. července probíhala velkolepá svatba Taylor Swift, která se provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho, přičemž to byla samozřejmě mimořádně velká událost a bylo tam spousta slavných osobností. No a teďkom, to by nebyli lidé, aby nevymysleli, jak na něčem třeba jako vydělat, a proto jeden newyorský umělec Justin Ginek se rozhodl, že pozbírá odpadky před Madison Square Garden v den té svatby a potom je online prodá jako uměleckou sbírku. Ano, slyšíte správně, doslova pozbírané odpadky. A víte, co je na tom nejhorší? Tyhle kostky nabízel za nějakých 25 až 100 dolarů a vyprodali se téměř okamžitě, co zveřejnil to video na TikToku. Já asi nemám slov, tak schválně mi napište, jak moc by vaše srdce toužilo potom mít na svém kontě svých uměleckých věcí, které doma vlastníte, odpadky z něčí svatby, ale i takoví lidi jsou mezi námi. Pojďme se už raději ale podívat na to, jaké nás zítra čeká počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se dočkáme sluníčka, sem tam už ale může sprchnout. Úterý bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasné až oblačné, ojediněle se vyskytnou přehánky, místy může i zabouřit. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas, čas kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, pokud přemýšlíte, že byste chtěli protáhnout trošku své tělo a zároveň třeba udělat výstup z komfortní zóny, tak doporučuji navštívit hangár Ostrava, kde si můžete vyzkoušet všemožné lezecké stěny, zkusit odolnost vlastního těla a co vlastně dokážete. Zároveň tam jsou trasy nejenom pro zkušené lezce, ale opravdu i pro absolutní začátečníky. A navíc je to skvělé místo i pro děti, kteří tam taky zkusí spoustu nových věcí a pobaví se v tom rozlehlém pohybovém parku. Takže pokud byste měli chuť na takové příjemné rodinné nebo jenom čistě sportovní odpoledne, určitě doražte.
0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší

0: Posloucháte Radio Čas, no a my máme přesně 17 hodin. V následující hodince se dozvíme, kdo vyhraje v rámci naší soutěže Megaléto Radia Čas krásnou cenu lístky, dvě vstupenky na Ohana hororový cirkus. Takže držím palečky, čekejte na jingle. Ještě jednou opakuji, že naše soutěžní věta bude mít 4 slova, no a poslední z nich je jednička. Držím palce, no a teď už zprávy a doprava s Marcelkou.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: 0 omezení, maximum svěžesti. To ve vinu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve vinu myslíme na všechny.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči aktuálně pozor ve studénce na Novojičínsku. Na Poštovní ulici se srazilo osobní auto s nákladňákem. Kvůli nehodě nákladňáku a osobního auta také počítejte s komplikacemi na trase Ostrava Frýdek Místek. A kvůli porouchanému vozidlu se můžete zdržet také na dálnici D2 na 23. kilometru na trase Lanžhot Brno. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česká armáda hlásí rekordní nábor. Bohumín má opět asistenty prevence kriminality a traktory Zetor v Brně po 80 letech končí. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o vstup do české armády letos trhá rekordy. Náborový cíl pro letošní rok byl splněn už v polovině července na 111%, kdy armáda přijala zhruba 2,5 tisíce nových rekrutů. K vysokému zájmu přispívají určitě i platy přesahující 50 tisíc korun, řada benefitů, jako například příspěvek na bydlení, ale i dobrovolná vojenská cvičení.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín po půl roce obnovil službu asistentů prevence kriminality. Na pořádek teď dohlíží čtyřčlenný tým a více podrobností má pro nás mluvčí města Jana Končítková.
2: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
0: Tradiční traktory Zetor v Brně po 80 letech končí. Výrobce totiž přesouvá veškerou produkci do Indie, protože vyrábět v Evropě je kvůli drahým energiím a materiálům dlouhodobě neefektivní. V Moravské metropoli zůstane pouze centrála společnosti, vývojové centrum a sklad náhradních dílů. Kvůli tomuto kroku přijde v Brně o práci posledních 33 zaměstnanců výroby.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští fotbalisté nastoupí proti Španělsku v Oviedu. Národní tým odehraje podzimní zápas Ligy národů na stadionu pro 30 tisíc diváků v sobotu 3. října. Reprezentaci čeká v elitní divizi extrémně těžká skupina, kde narazí také na Anglii a Chorvatsko. Na Moravě a ve Slezsku

0: krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Bohuš.
3: Tak, a kdyby to byla holčička?
2: Bohumila? Bohu...
3: Ještě zkus?
2: Bohu.
3: Kdyby slavila Boha?
2: Boha jeho? Bože můj.
3: My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
4: Amen.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: S námi na vlnách Rádia Čas, no a my jdeme opět soutěžit. Během celého dne jsme ve vysílání prozrazovali všechna slůvka, která jsou potřebná. Já to doplnila tím posledním, no a teď už je důležité, abychom slyšeli správnou odpověď, jak zněla celá věta, aby mohl daný posluchač vyhrát lístky na hororový cirkus Ohana. No a koho já tady mám na drátě? Zdravím.
2: Zdravím.
1: Kdo pak volá?
2: Michal.
1: Michale, tak zdravíme, odkud nám voláte?
2: Z Opavy.
1: Super, tak posíláme pozdrav. Poslouchal jste dneska během dne Rádio Čas?
2: Ano.
1: Perfektní. Takže to znamená, že víte odpověď na mou otázku.
2: Ano, vím.
1: No tak pojďme na to.
2: Rádio Čas je jednička.
1: Perfektní, skvěle, přesně to jsme chtěli slyšet. No a to znamená, že získáváte dvě vstupenky na cirkus Ohana, což je takový opravdu hororový zážitek. Byl už jste někdy?
2: Byl jsem ale ne na tým cirkuse, na jiným.
1: Ano, ano, tak věřte mi, že tohle je něco z úplně jiného soudku. Taky mám za sebou návštěvu spoustu různých druhů cirkusu a tenhle byl rozhodně jeden z těch úplně nejvíce intenzivních.
2: Dobře, už se těším.
1: A víte, koho vezmete sebou?
2: No, ještě nevím, nechám si to projít hlavou.
1: Dobře, tak přeji příjemné přemýšlení a hlavně si to užijte. Mějte se hezky.
2: Na stranou.
1: No a my budeme pokračovat samozřejmě zase zítra, protože těch cen tady pro vás máme opravdu velké, velké množství a já prozradím, že zítra se bude hrát o dva vstupy na Monkey Business, kteří slaví 26. narozeniny, takže určitě už od rána poslouchejte.
0: Megaléto Rádia Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na alza.cz!
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu.

Stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a já pro vás mám pozvánku na opravdu velice zajímavou akci, která se jmenuje Slezský dřevorubec. Přičemž vy, když dorazíte, tak máte možnost vidět opravdu nevšední zábavu. Tak pojďme si říct, že všechno bude probíhat 19.7. od 10 hodin ve Vendrýnském parku. No a jedná se o soutěž nejlepších dřevorubců a řezbářů v regionu i v zahraničí. Bude tam k vidění spousta různých zajímavých disciplín, ať už samotné řezání dřeva, kácení, vyřezávání, zabíjení hřebíků a tak dále a tak dále. Krom toho tam jsou různé soutěžní disciplíny třeba i pro veřejnost, abyste si mohli vyzkoušet něco nového. Bude tam doprovodný program pro děti, různé atrakce, takže určitě věřím, že to bude výborný zážitek. No a ať vyhraje ten nejlepší.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Taky zítra se dočkáme sluníčka, sem tam už ale může sprchnout. Úterý bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasné až oblačné, ojediněle se vyskytnou přeháňky, místy může i zabouřit. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia.
2: Ladíte Rádio Čas, tak jaké bude počasí už víme, ale ve chvíli, kdy třeba úplně hezky nebude, tak se samozřejmě nabízí jako program Zajít si do kina. Pokud hledáte absolutní pecku, tak já stále budu lobovat za Michaela, který aktuálně už překonal hranici 1 miliardy dolarů v celosvětových tržbách a vůbec se nedivím, protože ty herecké výkony, to zpracování, naprostá pecka a už se nemůžu dočkat dvojky. Naopak film, který vypadá, že bude opravdu velký propadák, je Odvážná Vaiana v hrané verzi. Já mám pocit, že ty Disneyho pohádky, kdy se snaží něco předělat do hrané verzi, v mnoha případech nedopadají úplně dobře, ale tady jsem opravdu četla nehezké recenze, že je to taková slátanina. Tak klidně, pokud jste byli a máte v plánu, tak nám potom dejte vědět na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali to vidíte stejně. Nicméně za Michaela se můžu opravdu zaručit, budete spokojeni.
3: Hity, které milujete.

0: vámi na vlnách Rádia Čas, no a venku máme nádherné počasí, léto je v plném proudu, což samozřejmě v rámci nás Čechů znamená, že velmi pravidelně vyrážíme grilovat, však to znáte, ty společné grilovačky, to je vždycky parádní atmosféra, no ale samozřejmě i tam se může řešit strava, jak to udělat, abychom se cítili dobře, aby všechno bylo vyvážené, no a na to už samozřejmě máme naši odbornici, kterou je Evička Rigler z pořadu Jeste s rozumem, která nám zítra po 11. hodině dá mnoho různých informací na tohle téma, ale my si teď v tuto chvíli dáme menší ochutnávku.
1: Čechy mají docela unikátní postoj ke grilování. A zajímavá jsou taky čísla, která se pojí s grillem a českým národem. Ze statistik vyplývá, že Češi jsou ochotní utratit za jedno grilování až 2000 korun. A za kvalitu masa si klidně i připlatíme, což je vlastně dobrá zpráva. A pokud se chceme pustit třeba do odlehčenější podoby grilovačky, která nezatočí s naší linií ani peněženkou, tak můžeme zvolit kuřecí maso, krůtí, sezónní zeleninu, cuketu, papriky, rajčata a jako přílohu třeba grilované brambory. To pak můžeme zařadit i do sekce zdravé grilování.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Popel a hra. Se nedají vyhrát.

Rádio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Čas.

Posloucháte Rádio Čas, no a já už se s vámi pro dnešek oficiálně loučím. Mějte se nádherně, těšit se za vás budu výjimečně ve středu po 15:00 a pak zase ve čtvrtek. Tak užívejte startu do nového týdne, ať je co nejúspěšnější a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.

0: po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 872.

0: Řidiči, stále si dávejte pozor ve studence na Novojičínsku. Na Poštovní ulici se odklízí následky dopravní nehody mezi osobním autem a nákladňákem. A zdržet se můžete i v Brně na křižovatce ulic Křtinská, Novolíšenská a Jedovnická, kde probíhá vyšetřování dopravní nehody dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Do Česka se vrátí horké počasí. Moravskoslezský kraj našel náhradu za uhlí a Přerov modernizuje autobusové zastávky. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko čekají tento týden tropy a silné bouřky. Podle meteorologů zítra vystoupí na jihu Moravy teploty až ke 32 stupňům. Zároveň ale platí výstraha před silnými bouřkami s kroupami a přívalovým deštěm. Po středečním mírném ochlazení se tropické teploty nad 30 stupňů od čtvrtka opět vrátí. O víkendu se postupně ochladí na příjemnějších 24 až 28 stupňů s místními přeháňkami.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj našel náhradu za uhlí. Region chce vsadit na menší moderní jaderné elektrárny vyráběné sériově v továrnách. Jako první lokalitu vláda schválila Dětmarovice, kde má vyrůst jeden z těchto reaktorů. Více informací má pro nás hejtman Josef Bělica.
2: Takový modulární reaktor by vlastně znamenal jednak dostupnou energii, kterou by stát byl schopen produkovat za nějakých podmínek, ale také dostupný zdroj tepla. A náš kraj je výhodný z několika důvodů. Jednak máme vhodné geografické a geologické podmínky, jednak máme dostatek vody na to, abychom takový reaktor byli schopni uchladit, a jednak máme pořád dostatečnou průmyslovou základnu.
0: Do roku 2050 má v Česku pak vyrůst až 10 takových modulárních reaktorů. Přerov modernizuje autobusové zastávky za 9 milionů korun. Město na 16 místech vymění staré tabule za nové elektronické, které budou lidem ukazovat přesný čas příjezdu autobusů. Práce potrvají do listopadu a cestující omezí jen minimálně. Výjimkou bude zastávka Hřbitov, která se kvůli objížďce dočasně přesune.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová pak šestá. Z mužů se Jiří Lehečka po postupu do osmifinále vrátil na 12. příčku. Úterý čekáme polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami od 25 do 30 stupňů. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Bohuš.
4: Tak, a kdyby to byla holčička?
3: Bohumila? Bohu...
4: Ještě zkus?
3: Bohu.
4: Kdyby slavila Boha.
3: Boha jeho? Bože můj.
4: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
3: Amen.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
5: Na Rádio Čas právě teď startuje Music Box, a protože léto je tady, tak já mám pro vás největší letní pecky. Z pomyslné pláže zdraví Aleš Šklubal, nasazuju sluneční brýle a vám přeju s tím nad hlavou a chlazený nápoj po ruce a samozřejmě Rádio Čas na dosah, protože tahle hudební jízda určitě bude stát za to. A víte co, pojďme si sáhnout do svědomí a přiznat se, že v parných letních měsících většinou odhodíme stud a vlítneme na taneční parket hned, když uslyšíme nějaký mega letní hit. Proto jsem pro vás zmapoval a vybral zaručeně ty nejchytlavější letní pecky. Naši letní divokou jízdu rozjede Makaréna. V tomto případě známe i taneček, který k Makaréně patří. Milujou ho děti, dospěláci, a v 90. letech zažívala, a já řeknu, skutečný boom. Jinak Makaréna je španělské ženské jméno a žena, se kterou to můžete teď třeba v obýváku roztancovat. Je lambáda, voní sluníčkem. Konec 80. si bez ní nedokážeme představit. Litovka vznikla už v roce 1989 a pořád je tady, a to díky francouzské skupině Kaoma. A jak lambádu tančit, tak je to velmi jednoduché. Dejte si do zadku tušku a na stěnu kelem opisujte osmičky. Jdu do toho s vámi. Na Rádiu Čas ladíte letní Music Box.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas hladíte letní Music Box a v něm největší letní pecky, takže nemůžu zapomenout na rozkošný pár, tedy když John Travolta a Olivia Newton-John zpívají Summer Nights, všichni mají chuť tancovat a prožít nějakou tu letní lásku. Hit je z léta roku 1978 a americký týden

to řekne, lehce ohraný, ale přiznajme si, že když Despacito to hraje, tak se budeme alespoň houpat do rytmu. Přesně proto v klubech po celém světě hrají dodnes. Music Boxu dneska zásadní megahity léta a klidně volume doprava.

0: Z Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte letní speciálku Music Boxu a mezi největší hity léta patří i Dragostea Tintei. Hit pobláznil celou Evropu. Ozone už sice neexistují a její slavná hitovka ale žije dál. No a možná perlička, i když jde o moldavskou skupinu, zpívají rumunsky. Ale to není podstatné, stačí zavřít oči, no zkuste představit si, že tancujete na křídlech letícího letadla směr Karibik. Jde to? To by byla nádhera. Tak a létem voní i La Copa de la Vida. Ricky Martin je naspíval pro fotbalový šampionát ve Francii a to se psal rok 1998. Kdo ten rok turnaj vyhrál, asi nevíme. Ale song si budeme pamatovat ještě dlouho. Na Rádiu Čas hladíte Music Box a v něm největší letní hity.

0: Music Box Rádia Čas. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
0: Music Box Rádia Čas.
2: Music Box dneska voní létem a jdeme ty největší letní pecky všech dob a tady nemůže chybět Mambo Number 5 a Lou Vega. On zkoušel být rapperem, tomu moc nešlo a tak zkusil oprášit 50 roku starou hitovku a dodali, no, takový ten nový popový kabát. Podařilo se. Song je sice lehce nemravný, ale vtipný a se skleničkou v ruce si na něj rádi v létě zatancujeme úplně všichni. Tak a další letní mega hit na scénu Shaggy nikdy příliš slavný nebyl. On zažil takový jediný vrchol své kariéry a to v polovině 90. let. Letní Angel z něj udělal na pár let velikou hudební hvězdu. V roce 2009 byl dokonce 44. nejlépe se prodávajícím songem minulé dekády na britských ostrovech. Prodalo se ho několik milionů. Takže teď Lou Vega a Mambo Number 5 a také Shaggy a Angel. A pokud to s Music Boxem Rádia Čas roztancujete, nemám nic proti. A propos Music Boxu je s vámi, ale
3: ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Box Rádia Čas má dneska plavky a sluneční brýle a v něm největší letní pecky. V roce 1997 padaly i stížnosti. Barbie kazí morálku dětí. Má velká prsa, je anorektička. Ale Aqua to viděla úplně jinak a největší letní flák vůbec udělali na první dobrou. A DJové se můžou stále přetrhnout v remixování téhleté pecky. Třeba slavný David Guetta. A co si takhle dát, i letní kečupový taneček, právě s ním do hitparád vtančili tři španělské krasavice, které dali do pohybu celý svět. Last Ketchup o textu řekli, pokud nejste rodilý mluvčí, song si s námi nezaspíváte. Slova tady padají prostě jako střely z kulometu. Tak Music Box Rádia Čas a dnes v něm ty největší letní pecky.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas letní speciálka Music Boxu prostě jdeme do plavek, tančíme na rozpáleném písku a popíme mojito s ledem. A tohle je další letní hit, který je nakažlivý a s rytmy mamby. Song natočil DJ Bobo jenom pro jeden slavný nápoj, ale hit parády si songu Chihuahua všimli. A do několika dnů se letní hitovka hrála ve všech rádích po Evropě a Česko. Samozřejmě nevýjimaje. I když skladba vznikla takzvaně narychlo i s nahráním za cca týden, prodalo se jí na miliony. A borec nakonec, k největším letním hitům patří i Samba de Janeiro německé skupiny Beliny. Absolutně nadčasovka přes 30 milionů zhlédnutí na YouTube. A plážovka, která vás i dneska dostancuje. Ať letošní léto stojí za to, počasí přeje, dovolené výjdou a ty největší letní hity u toho samozřejmě nechybí. No a nezapomeňte, Music Box Rádia Čas v premiéře v pondělí po 18. a v repríze v neděli po 14. hodině. Od Aleše Šklubala, ať vás léto a

0: Music Box Rádia Čas. Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
1: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
2: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
3: Rádio Čas.

0: a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Bohuš.
4: Tak, a kdyby to byla holčička?
3: Bohumila?
4: Ještě zkus?
3: Bohu.
4: Kdyby slavila Boha?
3: Boha jeho? Bože můj.
4: My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
5: Amen.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Bohuš.
3: Tak, a kdyby to byla holčička?
2: Bohumila? Bohu...
3: Ještě zkus?
2: Bohu.
3: Kdyby slavila Boha?
2: Boha jeho? Bože můj.
3: My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
2: Amen.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová. Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
1: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
0: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
1: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
0: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, točí se svět.

0: Radimem a Lenkou.
1: Bohuš.
2: Tak, a kdyby to byla holčička?
1: Bohumila? Bohu...
2: Ještě zkus?
1: Bohu...
2: Kdyby slavila Boha?
1: Boha jeho? Bože můj.
2: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
3: Amen.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Bohuš.
2: Tak, a kdyby to byla holčička?
1: Bohumila? Bohu.
2: Ještě zkus?
1: Bohu.
2: Kdyby slavila Boha?
1: Boha jeho? Bože můj.
2: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.
3: Amen.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Tak když spolu spíme,

0: s Radimem a Lenkou.
1: Bohuš.
2: Tak, a kdyby to byla holčička?
1: Bohumila?
2: Ještě zkus?
1: Bohu.
2: Kdyby slavila Boha?
1: Boha jeho? Bože můj.
2: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, bravo, mezi 6 a 9.
3: Amen.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

Rádio Čas. Kterou cestou se dát, všude dobře, doma nejlíp, taky začnu se znát. Hity, které milujete.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Já jsem zvlášnil docela, lála, ten kluk mi moje.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.